0: je pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s připočítávanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámili to ministr práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
1: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Jozef Bálko, Tatry.
2: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Speaker tribuny Sever se omluvil za předčasnou výzvu k oslavám titulu. Po ní část fanoušků SK Slavia Praha vtrhla na hřiště. Došlo k incidentům s hráči Sparty a použití pyrotechniky. Zápas byl kontumován ve prospěch Sparty. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a 4 domácí utkání bez diváků. Speaker zároveň kritizuje vedení klubu a tvrdí, že fanouškovský kotel zůstane dál aktivní. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Drahá paliva zvednou ceny ostatního zboží. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo sem Texu a Trump přiletěl do Pekingu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst cen nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do cen dalšího zboží, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí. Podle středečních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%. Z března tak zrychlila o 0,6. A to se do spotřebitele cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu, které je také důsledkem konfliktu v Íránu. Policisté v Jihlavě se ve středu nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5 minut 12. Semtex byl totiž ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s bezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se tak postihu. Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Iránem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník Matěj Bliml je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Bliml se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
2: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
1: Pro Matěje Blimla skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Jeho tým nečekaně prohrál v prvním kole playoff. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. A nakonec doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů a na horách pak teploty okolo 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

roková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Mrkneme na ceny pohonných hmot. Opozice má obavy z obcházení parlamentu a Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Ceny pohonných hmot se ve čtvrtek opět pohnou. Maximální cena benzínu od čtvrtka vzroste na 44 korun a 1 haléř za litr. Nafta naopak mírně zlevní na necelých 42 korun. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Úřad zároveň vyzval čerpací stanice, aby ceny držely pod stanoveným stropem. Vládní regulace marží má pomoci tlumit inflaci, která v dubnu zrychlila právě kvůli drahým palivům. Podle průzkumů se kvůli cenám u pump musí omezovat už polovina českých domácností. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu, posuzování majetku i doručování rozhodnutí. Příjemcům dosavadních podpor s připočítávanou výrazně sníženou částkou by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Oznámili to ministr práce Aleš Juchelka a vrchní ředitel ministerské sekce IT Karel Trpkoš. Vysoké Tatry hrají o budoucnost. Nejnovější rozhodování o zónách v Národním parku vyvolává emoce i obavy z výstavby. Jedni mluví o záchraně Vysokých Tater, druzí o svázaných rukou.
2: Zonácia Národného parku rozděluje celý region. Veliké emocie vyvolávají otázky okolo zjazdoviek i možného rozširovania stredísk. Obyvatelia nechcú masívnu výstavbu, podnikatelia bránia aspoň to, čo už existuje. Tvrdia, že zonácia nedovolí nikomu novú výstavbu, keď územný plán povie, že ju tam nechce. Tatranci sa zhodujú v jednom. Určiť sa majú jasné pravidlá, aby ľudia vedeli, čo ich v budúcnosti čaká. Z nekonečných sporov sú unavení. Jozef Baálko, Tatry.
0: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Speaker Tribuny Sever se omluvil za předčasnou výzvu k oslavám titulu. Po ní část fanoušků SK Slavia Praha vtrhla na hřiště. Došlo k incidentům s hráči Sparty a použití pyrotechniky. Zápas byl kontumován ve prospěch Sparty. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a 4 domácí utkání bez diváků. Speaker zároveň kritizuje vedení klubu a tvrdí, že fanouškovský kotel zůstane dál aktivní. A na závěr doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

roková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. A zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Drahá paliva zvednou ceny ostatního zboží. Muž při zbraňové amnestii přinesl přes kilo Semtexu a Trump přiletěl do Pekingu. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Češi musí počítat se zdražováním. Ceny pohonných hmot v dubnu táhly inflaci vzhůru. Kvůli nim se po zbytek roku meziroční růst ceny nedostane pod 2%. Analytici oslovení ČTK také předpokládají, že se dražší paliva začnou promítat i do ceny dalšího zboží, včetně potravin, které zatím celkovou inflaci tlumí. Podle středečních údajů Českého statistického úřadu byla dubnová inflace 2,5%. Z března tak zrychlila o 0,6. A to se do spotřebitelské cen zatím příliš nepromítá zdražení plynu, které je také důsledkem konfliktu v Íránu. Policisté v Jihlavě se ve středu nestačili divit. Na policejní oddělení přišel muž s víc než kilogramem Semtexu. V igelitové tašce přinesl také vyšší počet různých rozbušek a dřevěnou vojenskou bednu s množstvím pyrotechniky. Vše odevzdal při zbraňové amnestii. Pyrotechnici trhavinu dopoledne bezpečně zlikvidovali na poli u Jihlavy. Podle nich to bylo doslova za 5:12. Semtex byl totiž ve špatném stavu, začal už krystalizovat. Policie opakovaně vyzývá, aby lidé s bezpečnými výbušninami sami nemanipulovali a kontaktovali policii. Zbraňová amnestie je letos vyhlášená od ledna do června. Jde o období, kdy je možné odevzdat neevidované zbraně a vyhnout se tak postihu. Donald Trump přiletěl do Pekingu. Do Číny dorazil jako první prezident Spojených států po téměř 10 letech. Naposledy tam byl také on v listopadu 2017 za svého prvního působení v Bílém domě. BBC ale připomněla, že od Trumpovy poslední návštěvy se mnohé změnilo a Čína je nyní mnohem silnější. Cílem Trumpovy cesty jsou podle agentur významné obchodní kontrakty a také snaha vylepšit si u americké veřejnosti image, kterou mu poškodila letos zejména válka s Íránem.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejový útočník Matěj Bliml je po 4 letech v reprezentaci. Účastníka mistrovství světa v letech 2021 a 2022 zařadil kouč Radim Rulík do nominace na nadcházející šampionát i bez toho, aby absolvoval některý z přípravných zápasů nebo turnajů. Matěj Bliml se začátku švýcarského šampionátu nemůže dočkat.
2: Jsem moc rád, že jsem tady a pro mě to vždycky byla čest reprezentovat a jak říkám, jsem hrozně šťastný, že jsem se mohl k týmu připojit a být toho součástí.
1: Pro Matěje Blimla skončila klubová sezóna v zámořské AHL minulý týden ve čtvrtek. Jeho tým nečekaně prohrál v prvním kole playoff. Pro český národní tým začíná švýcarské mistrovství světa v pátek zápasem proti Dánsku. A nakonec doplním počasí. Ve čtvrtek bude spíš zataženo, sem tam sprchne. Večer hlavně na Moravě a ve Slezsku bude deště víc, může i bouřit a v Krušných horách sněžit. Naměříme 11 až 16 stupňů a na horách pak teploty okolo 6 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

roková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: hezký vám ráno, takhle při 6. hodině ranní. Bonifác slaví svátek, Dina taky, Aglaja taky. Ano, to je také hezké jméno, Aglaja. Aglaja Dastychová má se mnou tady dneska službu, takže milá Agli. To je blbý jméno.
1: Já si připadám jako olivový olej, nevím proč.
0: Že jo, viď?
1: Alia, Olia, Dabin ich.
0: máme den matek dneska. Co to je za blbost, ten byl? No, to je zase nějaká chyba tady u nás v kanceláři.
1: Oni tak píšou do závorky, pokud je-li to neděle, nebo tak.
0: Jo, ha.
1: Takže to bude ta chybka. Není, prosím vás.
0: Je to a šipka.
1: Ano. My jsme tak, jak to říkali, multilingual. Ano.
0: Hezký
1: to je
0: hrozně
1: prostě, těžký no. Slovo na ráno na 6, ano.
0: Já jdu pátrat po tý...
1: Kdybyš pátrat, já vám já k tomu přidám, že v tuhle chvíli zhruba tak 7-8 stupňů na většině míst České republiky, které nejsou úplně v nadmořských výškách nad 1000 metrů. Jak se to bude s počasím vyvíjet nadále, to si samozřejmě řekneme. Pozvánku pro vás mám už takhle brzy, ale mám ji na konci zpráv, takže ji teď vynecháme. A pokud si nic nenašel, našli moji rádcové?
0: Moji rádcové hledají. Ještě se to kroutí.
1: Tak když se to kroutí, tak jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Neste Adenone vyšetřuje policie. V Maroku našli pohřešovanou americkou vojandu mrtvou a Slavia titul získala, ale bez velké radosti. Česká policie si vzala do hledáčku Nestlé a Danone. Začala vyšetřovat, jestli se dané firmy nedopustily trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami. Rozhodla se tak v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka. Společnosti s vyšetřovateli spolupracují. Připomenu, že Státní zemědělská a potravinářská inspekce před časem zjistila u kojeneckých výživ zmíněných výrobců nadlimitní obsah nebezpečného toxinu. Vrchní soud v Praze už nebude tak tajemný. Lidé můžou jeho rozhodnutí nově vyhledávat ve veřejné databázi. Projekt začal konečně fungovat v plnohodnotném režimu. Jeho součástí je také bezplatná právní poradna pro občany, která využívá umělou inteligenci. Předseda vrchního soudu Luboš Dörfl říká, že je to reakce na společenskou poptávku.
3: Ta potřeba získat co nejrychleji informace o tom, jak se věci soudí, jakým způsobem vlastně k těm soudním sporům přistupovat, tady byla velká a vrchní soud zatím nebyl napojený na žádný informační systém, kde by vlastně bylo možné si to rozhodnutí volně dohledat.
1: Databáze vrchního soudu má i druhou neveřejnou část. Ta pomáhá soudcům třeba se sjednocením judikatury. Tělo americké vojačky pohřešované v Maroku se našlo, potvrdili to tamní úřady. Žena se s kolegou ztratila 2. května poblíž útesu na jihozápadě země. Jeho pozůstatky už v sobotu našly pátrací týmy ve vodě. Teď se objevila i ona. Oba zemřeli poté, co se ve svém volnu vypravili na skály a zřítili se.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slavie titul nakonec obhájili. Ve třetím kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec vysoko 5-1. 2 zápasy před koncem soutěže tak mají v čele tabulky 7bodový náskok na 2. Spartu, který už nikdo nemůže dohnat. Zápas se hrál kvůli nedělnímu incidentu na derby na prázdném stadionu. Těsně za jeho branami přesto stálo pár desítek fanoušků a Slavii neúnavně a hlasitě povzbuzovali. Její výhra má ale pro většinu tak trochu hořkou příchuť.
4: Bylo to jistý, bylo to čistý, a může ti být.
1: Mardis vypsané fixy dneska zve na zajímavou akcičku. Koná se od 3 hodin odpoledne v areálu Pardubického zámku a jmenuje se Každý chvilku na Španělku. Kdo se už někdy zúčastnil, ví, že jde o tradiční opojně veselé setkání pod širým nebem ve společnosti akustických nástrojů a dobré nálady z dílny vypsané fixy. Vystoupí na ní třeba Nikola Mucha, Michal Horák, samozřejmě Mardy a Peters, kteří přijdou na řadu ve 7:45 a nakonec i Bóďa a Skal. Souběžně bude probíhat také Slam Poetry Stage v Parkánu. Vstup je zdarma a občerstvení i důležité tojky jsou zajištěny. Netřeba váhat. Akorát počasí je,
0: no,
1: nebude Mardy moc přát, ano, protože co se týče teplot, s těma bych řekla, že to ještě jakž tak vždy dneska odpoledne vystoupají až na 16 stupňů, ale bude zataženo až oblačno a odpoledne začne dokonce i pršet a přehánět se, tak bacha na to.
0: No, já jsem tady zjišťoval tu Agláju, Tak prosím vás, v České republice je celkem 6 lidí se jménem Aglaja. Je
1: a
0: to Praha,
1: to psi.
0: Je to Severočeský kraj a je to Frýdek Místek. Hezky vám ráno. A ještě dodám dopravní nehody nějaký. Na výjezdu z Benešova směrem na Tábor komplikuje provoz nehoda osobáku s nákladňákem, takže tam bacha. No a v Liberci silnice první třídy číslo 14 ve směru z centra u sjezdu na Rochlice. Dejte pozor, protože tam jede auto v protisměru.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: 6 hodin a 17 minut, dáme si Alice Cooper a za chvilku se podíváme na dopravu. Venku teplota, no nepočítejte s nějakou krásnou teplotou, kolem 7 stupňů.

0: osobního auta s nákladním, je tu policie, takže doprava tady zpomaluje, no a už se samozřejmě tvoří nárazově kolonky ve všech hlavních městech, ve všech větších městech, takže takový ten ranní rozjezd začíná.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Od poslech Toma Fredeho na Rádiu Rock Zone.
1: Novinka exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Dáme si v 6 hodin 28 minut takové malé přehlédnutí toho, co se děje, a hned vlítnem na Liquido. Pěkný ráno.
2: Tak to bude velký vlítnutí, na to se těšíme. Dobrý ráno i ode mě, pojďme na to. Sněmovnu rozděluje další věc. Tentokrát je to postoj ke sjezdu Sudeto německého krajanského sdružení, který se koná příští týden v Brně. Vládní strany jsou proti, opozice naopak pro, a teď se o tom budou handrkovat. Svět knihy je tady. 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu začíná na pražském výstavišti právě dneska a potrvá až do 17. května. Letošní novinkou je koncept tematické země, kterou je na poprvé Rumunsko. Donald Trump zahájí svou návštěvu Číny. Americký prezident přiletěl do Rudé země už včera a se svým čínským protějškem Xi Jinpingem chce jednat hlavně o obchodu. A ze sportu Tomáš Chorý a David Douděra poznají svůj trest. Fotbalisté Slávie si vyslechnou od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace trest za vyloučení v sobotním ligovém derby se Spartou, které se nedohrálo. Nejlepší střelec soutěže Chorý dostal červenou kartu v sezóně už po třetí a společně s Douděrou ho vedení Slávie vyřadilo z kádru.
0: Radio Rock Zone.

0: No, protože jedete bezpečně, že jo, samozřejmě, tak taky bude bezpečná doprava, nebo spíš bezpečný informace z dopravy.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Určitě, já tomu věřím. A není tomu tak. Osobním s nákladním D1 je to u nájezdu z D2 na 196. kilometru směrem na Prahu. Blokují po nehodě částečně provoz. A pozor, kolona odvyškova se tvoří už od 199. kilometru. Takže budete tam postávat. D1 teda dneska bude asi hustá. Hlavní tah z Chomutova na Prahu před obchvatem Slaného. Je tam pomalu jedoucí kolona. Kvůli sílícímu provozu bude samozřejmě ta doprava narůstat. No a ještě tady máme na Rokycansku na příjezdu do Kařezu směrem odmítám, tady bude probíhat údržba zeleně, to silnice druhé třídy číslo 605.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: A to chcete vědět, protože jak bude vlastně před tím víkendem na víkend. No dneska nic moc, 12 až 16 stupňů bude zataženo až oblačno, v horských oblastech přehánky. Co se týká večera, tak samozřejmě se nám ochladí, že jo, ty teploty můžou klesnout i na 4 stupně, jinak bude většinou zataženo, zpočátku s výskytem deště nebo přehánět. Přes den opět 11 až 15 stupňů. Sobota zatažená, krátkodobě zmenšená oblačnost, nějaký ten dešť, přehánky, no a samo sebou i bouřky. Teploty v noci 6 až 2, přes den maximálně 16. No a to samé v podstatě přes kopírák vás čeká i v neděli.
1: Radio Rock Zone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Informace pro nás v tuhle tu chvíli samozřejmě má z Global Assistance Lenka, takže Leni přeju krásný ráno.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona odrudné od 5. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Na východní a Štěrboholské spojice ve směru na Smíchov je kolona mezi Černým mostem a Štěrboholy. A ucpaná je Liberecká do Holešoviček z Global Assistance Lenka.
1: A kolona už je na Černokostele ve směru na Vinohradskou, směr centrum, tamto omezení u krematoria dělá problém po celý den. Brusnický tunel směrem na Břevnov, v pravém pruhu porouchaný vozidlo, takže tam taky pozor. Trasa z Moravské Třebové na Mohelnici před Studenou Loučkou bude v pravém pruhu probíhat oprava vozovky. No a připomenu D1 u nájezdu z D2 na 196. kilometru osobní s nákladním a je tam dlouhá kolona.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
9: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
9: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Lucie vás čeká, Shinedown, Iggy Pop, Zuzana, ale taky výročí narození krále Karla IV. Ten se narodil 14. května 1316. Ano, za jeho vlády Praha rozkvétala, vznikala zde nové město pražské, byla založena Karlova univerzita a tak dále a tak dále. Karlův most, Karlštejn, tak dále a tak dále.
1: Ty Naděle, já jsem rozkvétala celou pubertu.
0: Ty kveteš ještě?
1: Ano, já kvetu.
0: Ty
1: bohužel
0: kveteš.
1: Stále se to stává. No.
0: Ano, je pravda, že všechno, co nám kvete teďka, tak se zase trošku uklidnilo, takže lidi nejsou tak nateklí a tak nekejchaj. Jako,
1: ano, potvrzuji.
0: To je pravda, ale musím říct, že mně se to letos nějak vyhýba. Teď jsem to zakřik. Zaklepu
1: to. No to protože tady kejcháš úplně z nejdůru.
0: No jo, protože já na to, víte co, já na to kejchám.
1: Přesně, jako... Co bychom s tím taky dělali. A když jsi u těch zajímavostí, hele, tak já mám taky jednu, jo, aby jsi nemyslel, jako 14. května roku 1939 porodila Peruanka Lina Medina jako nejmladší známá matka v historii zdravýho syna. A typni si, kolik jí bylo?
0: 14.
1: Ty vole, to si hodně přestřelil. 5 let a 7 měsíců.
0: Cože?
1: 5 let
0: to
1: a 7 měsíců.
0: Blbost, nemohla být vyvinutá.
1: Nechápu, jak je to možný,
0: tohle
1: ale
0: to je.
1: Jako velmi hustokruto přísná
0: děvčata,
1: věc.
0: Děvčata, vy jdete do školy, běžte do té školy, jo? Neposlouchejte to.
1: Neflákejte se nám na těch mezích jarních.
0: Tak,
1: nikdy nevíte, co tam na vás skočí.
0: Jo, třeba klíště nějaký.
1: Třeba. No, tak jdeme na všechno podstatné, co se děje, šup.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česko čeká déšť, při neštěstí v Norsku zemřel kromě dvou Čechů i jeden Slovák a Slávia má titul. Víkend nebude v Česku nic moc, na naše území se totiž valí mraky, které přinesou nízké teploty a také déšť. Od pátku do neděle ho místy může spadnout až kolem 50 mm, přičemž nejvíc smáčí hlavy lidem na Moravě a ve Slezsku. Navíc budou po všechny 3 dny hrozit po ránu i přízemní mrazíky. Teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů, až v neděli se možná dostanou dokonce k 17, což naznačuje vývoj v dalším týdnu. To už by se mělo objevit slunce, deště bude míň a rtuť teploměru vyleze postupně zase až nad 20. Jezero Most zažije další mega akci. Už po druhé se tam uskuteční největší drum and bassový festival na světě Let It Roll. Stane se tak od 30. července do 1. srpna a pořadatelé očekávají 20 000 návštěvníků. Ředitelka festivalu Mína Havlátová připomněla, že už loni měla akce obrovský úspěch.
3: Minimálně loni se ukázalo, že ten zájem tam opravdu je. Dostali jsme skvělou zpětnou vazbu. Lidé vlastně byli nadšení, nedokázali si to moc taky představit a myslím si, že tohle se právě hodně pomohlo.
1: Letos vystoupí na 6 pódiích kolem 250 umělců od nás i z ciziny. Festival nabídne i audiovizuální show a doprovodný program. Neštěstí Norska se týká i Slováků. Třetí oběť nedávné tragédie u pobřeží této severské země, při které se převrátil rybářský člun a zemřeli dva Češi, byl totiž právě muž ze Slovenska. Podle dosavadních informací byli všichni 3 mrtví ve věku kolem 50 a 60 let nalezení ve vodě a jejich těla vyzvedl vrtulník.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie jsou mistři. Pražané si vítězství v nejvyšší soutěži definitivně zajistili včera, kdy ve 3. kole nadstavbové části deklasovali Jablonec vysoko 5-1. Jenže velké halo z toho není. Oslavy ovlivnil trest za výtržnosti fanoušků v sobotním derby proti Spartě. Na ty ostatně doplatil i celý zápas. Hrát se muselo v Edenu bez diváků. A atmosféra na hřišti tak byla dost nezvyklá a nutno říct i nervózní a zklamaná. Trenér Slávy Jindřich Trpišovský prohlásil, že šlo o jeden z nejsložitějších titulů.
4: Jako v té kombinaci obhajovat, v kombinaci s Champions League, která vlastně každý kolo veme obrovský kusek vědomí a musíte se vracet vlastně zpátky. V kombinaci s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý.
1: Jisté je ale jedno, Slavia má na druhou Spartu 2 kola před koncem 7-bodový náskok a titulí tak i přes víkendovou ostudu nikdo nevezme. Krásná písnička, vybrala jsi to hezky. A já k tomu dodám, že Pearl Jam do toho konečně zase řízli. Kapela totiž oznámila vůbec první koncert od chvíle, kdy loni náhle opustil bubeník Matt Cameron. Protokolem Eddieho Vedra bude hlavní hvězdou třetího a závěrečného dne festivalu Ohana, který se koná v září v Kalifornii a letos slaví 10. výročí svojí existence. I přes tuhle slávu ale pořád není jasné, kdo Matta Camerona za bicími nahradí. Žádné jméno totiž zatím nepadlo, a tak se fanoušci budou muset nechat překvapit. Hora na počasí, to vás dneska asi nepřekvapí, bude zataženo až oblačno, ptáky zažene déšť, sem tam občas správně i bouřky, a to nejsilnější, jak už jsme zmínili, na Moravě a ve Slezsku, a teploty dneska maximálka plus 16 stupňů.
0: No a někdo do toho říznul samozřejmě i na silnicích, protože tady máme nějaký dopravní nehody, tak jednak dopravní omezení vás drží na D8 mezi 61. a 60. kilometrem na Prahu, v Mostě, ulice Slovenského národního povstání, na křižovatce pod Reslem, dvě osobní auta.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: každopádně dneska host a bude to Matěj Homola z kapely Vohnout. Vydali audioknihu a samo sebou taky budou slavit. Tak možná i o tom bude debata dneska po 13. hodině, protože Tomáš bude mít Matěje v pořadu Odposlech Toma Frödeho. Jestli máte nějaký dotazy na Matěje, anebo vůbec na Vohnout, tak pište na studio@rockzone.cz. My si dáme za chviličku další muziku, ale nejdřív opět pohled na silnice.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenico, víš, ahoj.
2: Čau, Mišáku, hezké ráno. V Brusnickém tunelu směrem na Břevnov stojí v pravém pruhu porouchané auto. Se sílícím provozem se mohou tvořit kolony. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je přerušovaná kolona kamionu od Bavoríně od 28. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta zastavují jen místy. Hodně ucpaná je Štěrboholská spojka ve směru na Smíchov mezi Černým mostem a Štěrboholy. Kolona popojíždí také na jižní spojce od Brandovského mostu do Dobříské. A se zdržením počítejte i v Liberecké do Holešoviček z Global Assistance. Lenka.
0: V Ostravě pozor ve Varenské ulici, je to na úrovni Futura, tedy obchodního centra. Tady zasahují záchranáři a policie u srážky osobního auta s chodcem. No a na spoustě míst se bude samozřejmě nějakým způsobem buď opravovat komunikace nebo nějaký jiný údržbové práce, takže počítejte třeba na Plzeňsku u Honezovic směrem od Mířovic, no a nebo taky mezi Horšovským Týnem a Německem na úrovni Mašovic, tady taky v pravém pruhu údržbové práce.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queenmania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: E-Report. Hudební magazín

0: je německé kvality. XXX Luxdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
5: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

Revivalist, neboli kazatelé, vydávají novou desku na pulty, přijde v červenci, a to 24. a bude se jmenovat Get It Honest Out. Takže, nebo Get It Honest, takhle. Tohle byla první taková novinka z toho alba Hard Stop. Shinedown, 7.27, za chvíli fleše. Pěkný ráno a venku, kdyby náhodou, tak 8 stupňů.

0: Teploty dneska 12 až 16, jak kde samozřejmě trošku sluníčka možná uvidíme.
1: Na rádiu Rock Zone.
0: A Zuzanu uslyšíme. 7.30, pěkný ráno.
2: Pěkný ráno. Pivovary se bouří, odmítají navrhovanou změnu Evropské unie, která se týká kategorizace piv. Jak moc by se změnila a co by to znamenalo, si řekneme ve velkých zprávách za půl hodiny. Ivan Trojan má na kontě další úspěch. 61-letý herec převzal na divadelním festivalu ve Zlíně cenu Martina Porubjaka. Ta se uděluje za mimořádný přínos československým vztahům v divadelním umění. Izrael možná čekají předčasné volby. Většina poslanců podporující izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a totiž předložila návrh zákona o rozpuštění parlamentu. Předběžné hlasování se ale neuskuteční dřív než příští pondělí. A ze sportu Martin Nečas se v NHL zase blízknul. K výhře Colorado nad Minnesotou 4-3 v prodloužení přispěl hned dvěma asistencemi a i díky tomu jeho Avalanche postoupili do finále západní konference NHL.
1: Radio Rock Zone.
0: Guns N' Roses a za chvíličku vás pozvu do Prčic, nebo pošlu do Prčic.

0: No, já vás teďka pozvu do těch Prčic, nebo samozřejmě i na jiný akce, které tady o víkendu budou. Tak jedna, která opravdu 59. ročník nejznámějšího organizovaného turistického dálkového pochodu v České republice Praha Prčice se koná 16. května. Mám tady jenom jednu jedinou věc. Do dnešního dne, tedy do 14. května, se můžete ještě přihlásit. Na místě registrace nebude možná. No a nejdelší trasa Karla Kuleho v délce přesahující 70 km vede do Prčic z Prahy, je vhodná pouze pro zdatné turisty. Ale mám tady toho samozřejmě hodně. Otevření a den letadla nad Hradem na letišti Kunětická hora u Pardubic, ta se koná taky 16. od 14 hodin. Čeká vás létání historických replik, atmosféra pionýrských časů aviatiky a taky povídání o tom, jak se dnes létá s legendárním Berliozem 11. Highland Games Úvaly pořádají v sobotu hudební a sportovní festival pro celou rodinu. Tady samozřejmě jednak hudební kapely, sportovní disciplíny, soutěže profesionálů a podobně. Je toho celá spousta. V sobotu Grabofest v Ostravě, v Hard Cafe, tady Glutony nebo třeba Ramčat. No a Hard Smoke Fest v Bílým Medvědovi v Plzni, byt číslo 4, Parolet, Zakázaný sen, Metallica Revival, spousta dalšího. Tak si užijte víkend a naplánujte to pořádně.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: A když už budete plánovat, tak třeba taky nějaký objízdní trasy, protože je toho docela dost. D35 mezi 283. a 295. kilometrem na Lipník nad Bečvou, pozor, udržba vozovky. V Hradci Králové Antonína Dvořáka odbočka na okrouhlíku do centra. Havarovala dvě osobní auta v Českých Budějovicích na Pražské třídě. Křižovatka s ulicí Karolíny Světlé do centra, taky dvě osobní.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
5: A to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
11: Folková bluesmanka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. A zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: A voda z vesela, nedelší muziku 7.50 a Trey, taky Kings of Leon.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale jestli to půjde tak rychle, to nevím, protože máme pro vás informace z dopravy, Lenko.
2: Ahoj Mišáku, hezké ráno. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně je přerušovaná kolona kamionu odberou na od 18. kilometru až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobní auta zastavují jen místy. V Malešicích v Poligrafické ulici bourou nákladní auto, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením provozu. Global Assistance, Lenka.
0: A v Praze a bouračky a kolony, to se mi nechce věřit, na evropské křižovatka dovozovny směrem do centra. Tady dokonce 3 osobní auta. V Holešovičkách, pozor, směrem do centra. U sjezdu na Zenklovu, osobák s motorkářem. D1, 52. kilometr na Prahu, blokuje střední jízdní pruh, nehoda nákladního auta. A pozor, údržba zeleně bude probíhat na průtahu České Lípy směrem na Blanou Boleslav.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
1: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na

0: Sex on Fire, no, někomu se zapalovat lítka můžou, to je pravda. Jak se ti zapalujou lítka třeba u knihy?
1: Takovou otázku jsem tady opravdu nečekala.
0: Čteš nějakou beletrii?
1: Hele, čtu, no, teď teda méně než dřív, ale čtu a čtu většinou v angličtině, protože jsem si říkala, že to je jediné, jak můžu potrénovat teď.
0: A čteš takže právě čtu tu lásku?
1: Ne.
0: A nebo máš nějaký jiný?
1: Ne, čtu detektivky.
0: Detektivky, jsi jako já. Ale hlavně se mě, prosím tě, neptej, kdy jsem naposledy přečetl knihu.
1: Protože si to nepamatuješ.
0: Prosím tě, moment, já ti to řeknu naprosto přesně, já jsem to teďka spočítal.
1: To se neptám.
0: Je to 14 let, co jsem začal číst knižně Vexláka a ještě jsem ho nedočet.
1: Tak to je určitě moc zajímavá kniha.
0: To je zajímavá kniha, zajímavá kniha. Zajímavý je na tom to, že to je úplně něco jiného než ten film.
1: No. A tebe to rozčiluje, že to je jiný.
0: No, ne, to mě nerozčiluje. Chtěl bych to přečíst, jako není čas, ale
1: a tak
0: tím
1: jako
0: chci...
1: 14 let není zas tak dlouhá doba, ještě máš třeba pár let, jako kdy to můžeš zkusit.
0: Ty vole, já se musím ale vrátit na začátek,
1: no to
0: abych vůbec začal to. Ale ne.
1: Já myslím, gratuluju, že vůbec si pamatuješ, co jsi začal číst.
0: No, ale tím chci upozornit, že dneska startuje 31. ročník na bruselské cestě na výstavišti v Holešovicích. A to je Svět knihy Praha 2026, takže knižní veletrh a literární festival.
1: Tam takových blbečků, co začali číst knihu před 14 lety, asi nebude.
0: Ale jo, já si myslím, že jako lidi čtou, jako vidím v metru třeba, jo, čtečky, no, to je pravda, no. Ten papír už je moc nevoní.
1: A to já zase miluju, musím říct. Mně totiž, to si řekl hrozně dobře, mně ty knížky voní, čtečkami nevoní.
0: Já taky ne, to musíte furt nabíjet. Takhle si řeknete, zapomněl jsem doma knížku. Hezký ráno.
1: Hezký ráno, ještě rychlá pozvánka za nějakou muzikou. Dneska v Praze v Malostranský besedě vystupuje Mucha, to byste mohli zkusit. A nebo zaběhněte do našeho oblíbeného vystřeleného Voka, kde je kapela Absolutní neklid. Víc najdete na www.rockzone.cz v sekci Club Life. No a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Pivovary protestují proti dalšímu plánu Evropy. Bookmakeri mají v hokeji svého jasného favorita a kapela Schodiště slaví svinskou pržolu. Pivovary se bouří, jejich zástupci odmítají navrhovanou změnu kategorizace piv. Evropská komise má na stole návrh, podle kterého by se v roce 2031 pivní produkty nedělily podle stupňovitosti, jak tomu je dneska, ale podle obsahu alkoholu. Podle prezidenta Českomoravského svazu minipivovarů Michala Voldřicha to ale nedává smysl a lidi by z toho byli akorát zmatení.
3: Navíc je to podstatně přesnější měření. Stupeň je jednoznačně deklarován, zatímco když procenta ABV, tak se svými tolerancemi se nám budou překrývat kategorie a ten impact do toho českého ležáku by byl obrovský.
1: Jen pro představu, do kategorie piv s obsahem mezi 4 a 5% alkoholu by s ohledem na toleranci spadala 10, 11 i 12. Plzeň dala definitivně vale hazardu. V západočeské metropoli se zavřelo to úplně poslední kasino, které v něm ještě v nákupním centru na Borech přežívalo. Podle primátora Romana Zařického z hnutí ANO je tak naprosto jasně vidět, že regulace hazardu, kterou schválili zastupitelé v prosinci 2023, funguje. Podle něj to přispěje ke zvýšení bezpečnosti ve městě, ale také motivuje některé lidi, aby s hazardem sekli. Čína si podala ruku s Amerikou. Prezident rudé země Xi Jinping uvítal v Pekingu svého amerického protějška Donalda Trumpa. Podle toho jsou jejich vztahy lepší než kdykoliv dřív. Xi zase prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. Pak ale přitvrdil, podle něj by se oba státy rozhodně dostaly do střetu, pokud by Washington postupoval chybně v otázce Tchajvanu. Ten totiž Čína považuje za svoji součást, zatímco Spojené státy podporují jeho nezávislost.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Favorit hokejového mistrovství světa je jasný, aspoň podle bookmakerů, kteří nejvíc věří Kanadě. Jako druhého možného vítěze v kurzech typují Švýcarsko. To má ale za zemí Javorového listu obrovský odstup. Česká republika je až šestá. Moc lidí, kteří zatím na šampionát u nás vsadili zhruba 17 milionů korun, jí tudíž nevěří. Mistrovství začíná ve Švýcarsku už zítra, tedy v pátek 15. května, kdy se naše reprezentace utká s Dánskem. Na vítězství Česka je kurz přibližně 1,4:1. Favoritem pak jsme i v našem dalším sobotním zápase se Slovinskem. Schodiště slaví a rozhodně má co. Přesně před čtvrtstoletím, tedy před 25 lety, vyšlo totiž jejich legendární album Svinská pržula. Kultovní pražská kapela se tehdy ještě jmenovala Nahoru po schodišti dolů. Band ale o slavu si nemohla ujít ani se zkráceným názvem. K poctě slavné desky natočila videoklip k písni Je jaro, který je celý věnovaný nejen Svinské pržule, ale vlastně celé dlouhé existenci skupiny v čele s doktorem Krajíčkem. Ten také v klipu, který si vzala pod svou grafickou scénáristickou režijní a postprodukční taktovku kapelník Vráťa Horčík hraje hlavní roli. Objeví se ale narážky na bývalé i stávající členy a divokou minulost kapely. Pro neznalce je to zábava. Pro znalce opravdu Svinská pržola. Mrkněte se na naše webovky do sekce hudebních zpráv. A my hurá na počasí, dneska bude hurá zataženo až oblačno, odpoledne začne taky pršet a sem tam občas se může objevit i nějaká ta bouřka, to převážně na Moravě nebo ve Slezsku. Teploty maximálka plus 16.
0: V Jablonci nad Nisou jsou revoluční, dvě osobní auta v Brně Hršpická spoříčí, pozor, poruchané vozidlo na Třebíčsku mezi Valdíkovem a Náramčí došlo taky k dopravní nehodě.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Pojď sem ty tři sestry.

0: No, ještě si dáme Patti Smith.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Malá připomínka Because the Night, 8 hodin 16 minut.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a na telefonu mám Lenku.
2: Čau Myšáku, hezké ráno. Ahoj Myšáku, hezké ráno. V Horních Měcholupech na kruhovém objezdu v Hornoměcholupské ulici u Peny směrem do centra blokuje provoz porouchané auto. Počítejte s menším zdržením. V Evropské ukřižovatky s ulicí Dovozovny směrem do centra bourala 3 osobní auta. Neprůjezdní je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A v Holešovičkách směrem do centra u sjezdu na Zenklovu se střetlo osobní auto s motorkářem. I tady počítejte se zdržením. Z Global Assistance.
1: A ještě do Ruzině pojďme. Sobínská ulice na křižovatce s Rakovnickou, dvě osobní auta. V Liberci Valštejnská probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobních aut a v Mladé Boleslavi třída Václava Klementa na křižovatce s Laurinovou taky dvě osobní.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky sítí Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller,

0: to i bez banky.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.
5: Novinka. Exkluzivně na Radio Rockzone.

vydávají Strokes nový album, vyjde v létě a tuhletu pecku představili na Velikonoční pondělí, tak trošku stylově. My si dáme teďka něco málo pro Zuzanu a za chvíličku Zuzana sama pro vás.

0: No a co z toho plyne? Plyne z toho to, že dneska po 13. hodině tady nebude Čamba Vamba, ale hovnouti. Hovnouti. Je tady Zuzana.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Je zajímavý, že ty jim říkáš úplně stejně jako my.
0: Jo?
2: No to prostě se úplně
0: nabízí. To hezký, no.
2: A je to hezký a máme rádi, ale hovnouti jsou hovnouti. Dobrý ráno, pašeráci drog půjdou sedět. Pražský městský soud potrestal 7členou skupinu lidí z Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu a jednoho Čecha za dovoz 32 kg kokainu z Německa do Česka, a to 4- až 8-letým vězením. Zástupci katolické církve vyzvali pachatele, aby vrátil lebku svaté Zdislavy. Tu někdo ukradl v úterý večer z baziliky v Jablonném Podještědí na Liberecku. Relikvie má podle nich z duchovního hlediska nevyčíslitelnou historickou hodnotu. Prodat se ale jenom tak nedá. Počasí v Indii řádilo jako divé, skoro 90 lidí zemřelo při prudké bouři s krupobytím, která zasáhla tamní nejlidnatější stát Uttar Pradesh. Vrátíme se k tomu ještě v hlavních zprávách. A ze sportu fotbalisté Barcelony svoje fanoušky nepříjemně překvapili. Hned po zisku titulu prohráli ve španělské lize s předposledním Alavésem. V nastavení prvního poločasu vstřelil jediný gol zápasu Ibrahim Diabaté.
1: Radio Rock Zone.
0: Víš, co je to vohnout vůbec?
2: No tak umím si to představit, ale asi to bude něco jiného.
0: Já totiž vůbec nevím a ani ta blbá umělá inteligence to neví, protože jakmile tam zadám vohnout, co to je, tak populární česká hudební skupina. Za mýho dětství se říkalo vypadni ty vohnout, nebo tě přerazím.
2: Tak vidíš,
0: a
2: tak víš.
0: Mělo to být něco v tom smyslu, jako že je člověk jakoby hubenej dlouhej. Nevím, jestli je to pravda.
2: Kdyby to sedělo.

0: No, samo sebou dneska na vás čeká i soutěž. Budete hrát o lupení na tři ségry Open Air.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale kdy to bude, to nevím ani já. Jediný, co vím, tak je teďka doprava a my se na to pojďme podívat. Trasa z Teplic do Litvínova, výjezd z Oseka, tady bacha, je tady údržba svislých značek v jízdním pruhu. V Praze Strašnicích, ulice v Zátočce, na křižovatce s Glutovou, dvě osobní auta. Tam je to velice rychlý, protože tam je to před budovou policie, takže tam to budou mít snad rychle vyšetřený. Z Teplic do Litvínova na výjezdu z Oseka, tak to už jsem říkal, a z Krnova směrem na Opavu bude probíhat taky údržba vozovky. Jinak další dopravní nehodu máme z Ostravy směrem na Český Těšín, je to za sjezdem na Vratimov.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Chladný konec víkendu bude, takže počítejte s tím, že nám hodně proprší a ty teploty se budou pohybovat poměrně nízko, kolem 12 stupňů, a tedy zataženou až oblačnou oblohu. Počítejte s tím.
1: Rádio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
3: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
2: Těšíme se na vás.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Načeká vás dopoledne s Tomášem, takže klidně nějaký hudební tip mu pošlete.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Lenka má pro nás dopravu.
2: Čau Mišáku, hezké ráno. V Ruzyni v Sobínské ulici na křižovatce s Rakovnickou se srazila dvě osobní auta. Ve Strašnicí v ulici ke Strašnické na křižovatce s Gutovou se srazila také dvě osobní auta. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Kbelské přes Novopatskou až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. A velmi silný provoz je v severní části Prahy. Ucpané jsou oblasti Libně, Kobylis nebo Liberecká do Holešoviček. Z Global Assistance, Lenka.
0: Žabovřeská ulice v Brně směrem k D1, tam bacha dvě osobní auta. Na výjezdu z Ostravy do Havířova v Rudné ulici, je to za sjezdem do Frýdecké, tady taky dopravní nehoda a kolony jsou z obou směrů, jezdí se kyvadlově. A v Mladé Boleslavi na třídě Václava Klimenta, tady bacha s Laurinovou, dvě osobní auta. Pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Pryč DPH! Pryč DPH!
7: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Někdy je backstage zajímavější než samotný koncert. Co se děje v zákulisí a mimo pódia, nejen u rockových hvězd, to pro vás zjišťuju každý čtvrtek od 13 hodin. Pravidelný host pořadu Odposlech Toma Fredeho na rádiu Rock Zone.

0: Lise Merton na Rádiu Rock Zone, 9. přesně, krásný čtvrteční ráno vám přeje Tomáš Frede. 14. květen, jasný, že svátek mají Bonifácové, Diny a Aglaje. My si připomínáme Den matek, tak já už nevím, kdy to má být. Je to prostě všelijaký, že jo, tak a občas si ta technika zradí. Tak nic, ruším Den matek, samozřejmě ten byl kdy? V neděli.
1: Den matek no, totiž podle mě bývá v neděli.
0: Jo, že to jako musí být stejně neděle.
1: Proto se to jako šoupe. Ale nerada bych jako za to dávala ruku do ohně.
0: Tak nikam nebudeme nic dávat, prostě přejeme Boníkům všechno krásný a pojďme si dát k tomu nějaký zprávy.
1: Ano, já k tomu dodám ještě to, že narozeniny by dneska oslavil třeba pan spisovatel Eduard Petiška, který je pro mě velice zásadní, anž to a protože stvořil velice jako legendární dílo, na které já nedám dopustit, a to se jmenuje Jak krtek ke kalhotkám přišel, prosím pěkně. Tak na toho si vzpomeňte, a nebo si puste Krtka, toho starého, teda nemyslím toho s pandou, protože to vás určitě potěší takhle po ránu v pracovním dni. Přemýšlet můžete taky o jiný zábavě, třeba o nějaký muzice. Dneska se toho dozděje u mýho oblíbeného vystřelného voka hraje absolutní neklid. V Praze ve vagóně Znouze, to je zase moje oblíbená kapela. No a kdybyste to měli blíž třeba do Plzně, tak v Zachspabu je další můj favorit, a sice Krausberry. Není to všechno, ale vybrala jsem, co mé srdce velí. Jinak se mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life a budete mnohem moudřejší, alespoň co se tohoto tématu týče. Teď už ale pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbal hýbe českou legislativou, nováčci v NHL zbořili rekordy a vohnouti pustili do světa audioknihu. Fotbal mění zákony. Výtržnosti fanoušků víkendového derby Slávie se Spartou totiž kromě všeho ostatního také urychlí legislativní změny. Ty mají pomoci klubům v boji proti fotbalovým chuligánům. V reakci na dění v Edenu se v tom zcela výjimečně shodují zástupci koalice i opozice. Ministr pro sport Boris Šťastný už založil pracovní skupinu, která má dané opatření urychleně připravit tak, aby všechno mohlo být oficiálně odklepnuté ještě letos. Na Olomoucku mají velké a neobvyklé lákadlo. Tamní firma totiž pořídila svým slepicím v skutku ojedinělé bydlení. Pořídila pro ně mobilní kurník vybavený moderními technologiemi, který se díky vlastnímu pohonu sám pohybuje po louce a neustále tak poskytuje k vokálkám čerstvou pastu. Ty pak podle ředitele Hanácké zemědělské společnosti Ondřeje Solara snesou tisíce pastevních vajec měsíčně a ta jsou navíc mnohem lepší.
3: Tahle slepice má denně čerstvou pastvu a je prostě na čerstvém vzduchu a to vajíčko má úplně jiný hodnoty výživový, než to klasický vejce stěhal.
1: Dodám, že pastevní vejce jsou v krámech označené kódem 0 nebo 1. V Indii zase řádilo počasí a mělo to tragickou dohru. Prudká bouře s krupobytím, která zasáhla nejlidnatější tamní stát Uttar Pradesh, si v něm vyžádala na 90 mrtvých. Nejvíc jich zahynulo pod podpadanými stromy nebo zdmi bortících se domů. Dalších zhruba 50 lidí bylo zraněných. K tomu se přidaly nevyčíslitelné škody na majetku, ale i na dobytku, protože při řádění živlů ho uhynuly stovky kusů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka NHL má svého majitele. Získali jediný kanadský obránce z New York Islanders Matthew Sheffer. Ten je ve svých 18 letech navíc nejmladším držitelem tohoto ocenění. Překonal totiž rekord současné hvězdy Coloreda Nathana McKinnona z roku 2013 a 14. Nás může těšit, že čtvrtým v pořadí zveřejněném na webu Zámořské ligy je český brankář Jakub Dobeš z Montrealu.
4: Jo, to bylo za mladá, když kousnul jsem si vodara, jeden napuštěnýho banánu, tanec vodáru.
1: Vohnouti slaví ve velkém, ke 30 letům svojí existence nejedou jenom na turné a nevydali jenom autobiografickou knihu 30 svíček na dortu. Teď ji navíc poslali do světa ještě v audioverzi. Do té se pustili sami muzikanti, za načítací mikrofon se posadili Matěj a Honza Homolovi, Jirka Zemánek a Zdeněk Steiner. I o ní bude možná řeč u nás už za pár hodin. Hostem od poslechu zde přítomného Toma Fredeho je dneska od jedné totiž kytarista a zpěvák Vohnoutů Matěj Homola. A pojďme Pojďme ještě rychle na počasí. Dneska to nebude nic moc. Čekejte zataženo až oblačno odpoledne, navíc ještě s deštěm, přehánkami a sem tam občas i bouřkami, které by se měly objevit hlavně na Moravě a ve Slezsku. No a co se týče teplot, ty dneska odpoledne nepřekročí plus 16.
2: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přihodím ještě dopravu, toť se ví, v Jablonci nad ní jsou v Saskově ulici, probíhá vyšetřování nehody dvou osobáků. Počítejte s omezením na dálnici D6 na půl tým kilometru ve směru na Karlovy Vary, stojí na vozovce odstavená dodávka. Tak pozor, no a do třetice, kolem Budějovic se to děje, na trase ze Strakonic do Českých Budějovic za Dasným bourala dvě auta. Postojíte si v obou směrech. Dáme si Queen jako naprostou klasiku, mám pro vás taky 12 nebo Rammstein.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Je 21, začínáme u dopravy, to je jasná věc. No a šmankote, aha, tak počkat. Se mi to tady někam úplně zabořilo a už to tady mám po ruce. Omlouvám se za zdržení, Leni, promiň, jdeme na to. Jak to vypadá tady v dopravě? Čau.
2: Ahoj, to mé hezké dopoledne. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů po

0: oblačný. V tuto chvíli se ještě někde můžou ve vyšších oblastech přehnat nějaký přehánky. Během dne přehánky budou přibývat, večer se na Moravě a ve Slezsku jihu přidá i déšť, no a odpolední maxima 16 stupňů, na západě pouhých 11. V noci to klesne ke 4, zítřek, tedy v pátek, bude zase podobně jako dnes maximálně do 15 stupňů, čekáme většinou zataženost, počátku s výskytem deště nebo přeháněk v jihovýchodní polovině, během dne na většině území. Tak jo, dáme si sabaton.
1: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
9: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
10: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Dopravu dáme jenom rychlou. Pozor, ve Zlíně na třídě Tomáše Bati bourala dvě auta. Počítejte s omezením na dálnici D1 na 28. kilometru směrem od Brna na Prahu. Stojí na krajnici osobní auto. Taky pozor kolem. No a v Praze v Dobříšské ulici směrem od Smíchova za tunelem Mrázovka se srazila. Dvě auta v místě, silný provoz. Počítejte se zdržením v koloně.
0: Rockzone, tam dnes naživo.
1: Jdeme se na to podívat. Praha, tedy Rock Café, Crippled Black Phoenix a taky Temple Funk. V Malostranský besedě Mucha, Odatý a Abstral Kompost na sedmice na Strahově. Absolutní neklid u vystřelenýho vokál Molox, tý album V kafé v lese, Znouzecnost a bikiny ve vagónu. Tyjo, Billy Coben, Pět tet v Černošicích, v tamním klubu kino, plzeňským Zaxpabu Krausberry v divadle pod lampou, Rose Garden Funeral Party, no a Brno, klub Leitnerova, Luboš Pospíšila 5P, oslava jeho 75. Taskent křtí v klubu Alterna, v kabinetu Moose Panopticum, křtí taky album, s nima Ghost of You. No a ještě mrkneme do Blanska, do klubu Koruna, kde hraje Záviš. Tak, já mám pro vás Dropkick Murphys.
0: Radio Rock Zone.
2: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Folková bluesmanka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11. na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, ještě jedna rychlá doprava v téhle hodině, jsme v kompletu. Tak, v Teplicích v Kolárově ulici na křižovatce s Masarykovou se srazila dvě auta, počítejte s omezením. D1, čerstvá informace, 178 km ve směru na Brno, stojí na vozovce porouchaný nákladní auto, blokuje pravý jízdní pruh. Tak opatrně, no a na dálnici D8 mezi 63. a 60. kilometrem směrem na Prahu se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení.
0: Radio Rock Zone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
10: Polední 90. Dej si to nejlepší z roku 90. let. Každý všední den od 12 hodin.

0: Krásná záležitost od Greta Van Fleet na rádiu Rock Zone, necelá minuta do 10. hodiny. Krásný čtvrteční dopoledne vám přeje Tomáš Frede. My si dáme v tuhletu chvíli další zprávy se Zuzkou a vlastně jsem si uvědomil rychle jednu věc, na kterou jsem ještě neupozornil, že i dnes soutěžíme na třísesterský open air. Soutěžíme po celý týden, pokud se nepletu. No a je to taková vlastně už tradiční záležitost, že jo, v Ledárnách, v Bráníku 22. a 23. května, no a letos to vůbec má ještě takovej o něco slavnostnější, jako narozeninovější podtext, protože nejenom, že tam ostatně jako každý rok slaví tři sestry jako další svoji sezonu, tak ale konkrétně Fanánek, ale taky třeba i Zdenda z SPSek oslaví 60. Takže asi pár dortů zaručeno. Otázka dortu. Otázka z čeho budou vyrobený.
1: Budou taky picí dorty. Budou,
0: ano, přesně, tekuté dorty. Každopádně já to ještě zmíním několikrát, jen už teď předesílám, že v následující hodině, respektive vlastně už týle, protože 10. už právě odbyla, už to zdržuju, budeme soutěžit opět o dva lupeny na tři sestry Open Air v Pražském Braníku. Buďte ready. Teď už Zuzka.
1: Ano, událost je to o to větší, že až do Ledárna tři segry nemají žádný koncert, takže si je jinak jako neposlechnete, tak se na to soustředí. My vám budeme držet palce, to je ostatně to jediné, co pro vás můžeme udělat. Samozřejmě taky vymyslet lehkou otázku, že?
0: Počkej,
1: to by se dalo.
0: Já nahlédnu.
1: Ano, nahlédni a řekni.
0: Ježiš, no hele, to jestli jenom trošku něco o těch třech sestrách, tak to máte v kapse.
1: Ano, my si to vyzkoušíme tady, až vypne mikrofony, aby jsme vám nenapovídali. No a kdybyste chtěli teda vyrazit na nějaký koncert, tak jak už jsem řekla, tři ségry nehrajou. To je smůla. Ale můžete na Znouzi, to je taky takový jako punkový podobný, tam si jaký zaskáčete. Ta dneska vystupuje společně s kapelou Bikini v pražském vagónu, tam to bude určitě pěkný. A nebo běžte na další klasiku do Plzně, do Zachspabu, kde vystupují Krausberry. Není to všechno, mrkněte na www.rockzone.cz do sekce Club Life. Zone. No, my jdeme na všechno podstatné, co se děje, honem rychle. Klíšťata si na Čechy pěkně brousí kusadla, další účastník kauzy herce z Přátel jde do vězení a oslavy titulu fotbalové slávy nakonec nějaké asi budou. Tak ve zkratce, pojďme dál. Vědci prosí o pomoc s klíšťaty. Ty totiž řádí v Česku víc než kdy jindy. Třeba loni nemoci, které způsobují, řešilo 12 000 lidí, což je historický rekord. Odborníci proto žádají veřejnost, aby jim hlásila výskyt tohoto parazita. Tím zjistí, kde se klíšťata vyskytují nejčastěji a také to, jak moc jsou infikovaná. Obrátit se můžete online přímo na Státní zdravotní ústav. Pomůžete tak všem se lépe chránit. Vrchní soud v Praze už nebude tak tajemný. Lidé můžou jeho rozhodnutí nově vyhledávat ve veřejné databázi. Projekt začal konečně fungovat v plnohodnotném režimu. Jeho součástí je také bezplatná právní poradna pro občany, která využívá umělou inteligenci. Předseda Vrchního soudu Luboš Dörfl říká, že je to reakce na společenskou poptávku.
2: Ta potřeba získat co nejrychleji informace o tom, jak se věci soudí, jakým způsobem vlastně k těm soudním sporům přistupovat, tady byla velká a vrchní soud tím nebyl napojený na žádný informační systém, kde by vlastně bylo možné si to rozhodnutí volně dohledat.
1: Databáze má i druhou neveřejnou část. Ta pomáhá soudcům třeba se sjednocením jurisdikce. V kauze herce Matthewa Perryho padl další trest. 56-letý Američan Eric Fleming, který zesnulé hvězdě seriálu Přátelé zprostředkoval dodávky ketaminu, půjde na 2 roky do vězení. Rozhodl o tom soud v Los Angeles. Fleming se přitom živil jako poradce pro léčbu drogové závislosti. Perry ho ale i tak propojil s dealerkou Jasmine Sangaovou, od které droga proudila. Žena zvaná ketaminová královna dostala už předtím trest ve výši 15 let natvrdo. Připomenu, že Matthew Perry se po požití ketaminu utopil ve výřivce svého domu v Los Angeles v říjnu roku 2023.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie jsou mistři. Pražané si vítězství v nejvyšší soutěži definitivně zajistili včera, kdy ve třetím kole nadstavbové části deklasovali Jablonec vysoko 5-1. Jenže velké halo z toho není. Oslavy ovlivnil trest za výtržnosti fanoušků v sobotním derby proti Spartě. Na ty ostatně doplatil i celý zápas. Hrát se muselo v Edenu bez diváku a atmosféra na hřišti byla tedy dost nezvyklá a nutno říct i nervózní a zklamaná. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský prohlásil, že šlo o jeden z nejsložitějších titulů.
4: Jako v té kombinaci obhajovat kombinaci s Champions League, která vlastně každý kolo veme obrovský kus sebevědomí a musíte se vracet vlastně zpátky, v kombinaci s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý.
1: Slávii dorazilo i přes víkendovou ostudu podpořit před Eden několik desítek fanoušků. Přišel mezi ně i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který nakonec slíbil, že oslavu pro fandy po konci ligy aspoň v nějakém rozsahu uspořádají. Tradiční hodinu je tady také naše tradiční pozvánka do kina a dneska to bude velká chuťovka pro hudební fajnšmekry. Novinkou totiž je dokument Iron Maiden Burning Ambition o jedné z největších metalových kapel všech dob. Pokračuje Saša Ptáčková.
5: Film mapuje 5 desetiletí jedné z nejikoničtějších cest hudební historie. Díky archivům Iron Maiden i novým rozhovorům odhaluje zákulisí legendy. Ta si totiž po celém světě vybudovala přímo armádu věrných fanoušků.
1: No a počasí vás bude do kina na Maideny přímo tahat. Čekáme totiž zataženou až oblačnou oblohu. Odpoledne a večer bude také pršet nebo se něco přehánět. Sem tam občas přijde i nějaká ta bouřka, to zvláště na Moravě a ve Slezsku. No a teploty odpoledne maximálka 16 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, tak když už tedy mluvíme o těch třech sestrách, tak si určitě jedny dáme si taky Nightwish, nicméně připomínám, že zhruba tedy za nějakých 20 minut dáme další kolo soutěže o lupeny na třísesterský opener, jak já rád říkám, tradiční záležitost v pražském Braníku v areálu Ledárny, letos 22. a 23. května, spousta muziky, no a samozřejmě obr oslava, protože krom další sezóny, nebo respektive oslavy další sezóny tří sestr, a to je na 40. tak oslaví 60. fanánek a taky jejich blízký kamarád Zdeněk z SPSek. No, bude to, myslím, veselý ročník. Tak jo, nejdřív muzika, pak jdeme soutěžit.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: na tři sestry open air, který se tradičně koná na Braníku v areálu Ledáren 22. až 23. května 255 700 707, to je číslo sem ke mně do studia, volejte, máte-li zájem vyrazit na tenhle ten vlastně už tradiční super open air tří sester 255 700 707.
1: Radio Rock Zone.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen. Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
3: No a my soutěžíme o lupeny na Třísesterský opener v Pražském Braníku v areálu Ledáren 22. a 23. května. Já už mám na telefonu volajícího. Halo, slyšíme se.
4: Halo, tady Daliboreče, zdravím posluchače i vás do rádia.
3: Čau, prosím tebe, řekni mi jednu věc. Jaký je tvůj vztah ke kapele Tři sestry?
4: Poslouchám ju a mám takovou, ty rockový kapely mám rád.
3: Jasně, no a někdy na tom openeru v minulosti už jsi byl?
4: Jednou, jo.
3: Dobře, tak já držím palce, aby se to povedlo i po druhý. Moje soutěžní otázka zní takto. Kolik let slaví, a tedy i na letošním openéru oslaví, Tři sestry na scéně? Chceš možnosti?
4: Tak zkusím, ještě můžu, ještě nápovědu, prosím vás?
3: No jasně, no nápověda je v podobě samozřejmě možností, a tedy Tři sestry letos oslaví buď za A 40 let na scéně, nebo za B 41 let, anebo za C 50.
4: Takže já zkusím takovou dobrou cestu 41.
3: Takže zlatá střední cesta.
4: Ano.
3: 1,40. Já jsem tam slyšel přítele někde do ouška.
4: No, tady mám zdravím. Tady kamaráda. Mám.
3: Ještě, že ty kamarády máme, to je v pořádku. No, samozřejmě kamaráda,

0: buď to vezmi sebou, anebo ho pozvi aspoň na panáka, protože poradil správně.
1: No já ho teda určitě pozvu.
0: Gratuluju, Zapi, vyšlo vám to, vydrž mi na telefonu a dořešíme zbytek.
1: Paráda, děkuji.
0: Jasně. Tak jo, dneska to bylo zase veselý, soutěžíme ještě zítra nevěste hlavu, tedy připomínám, že soutěžíme o lupeny na Tři sestry Open Air v pražském Braníku v areálu Ledáren 22. a 23. května. No a teď už zpátky do muziky, dáme si Nickelback.
2: Novinka, exkluzivně na rádiu Rockzone.

0: Živák Lynyrd Skynyrd na rádiu Rock Zone, Free Bird, naprosto klasická záležitost. No, my jdeme k další klasické záležitosti, tím snad ani tak nemusí být další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, který nás dnes čeká, nemine, klasika od 13 hodin, ostatně jako každý čtvrtek. Ovšem, velká klasika je taky kapela Vohnout a mým dnešním hostem bude Matěj Homola, o čem se budeme především a vlastně téměř jenom, když to přemítám v hlavě, bavit, tak jsou třicátiny, Vohnoutí třicátiny, kapela Vohnout slaví 30. narozeniny. No a neoslaví to jenom tím, že by jela nějakou speciální šňůru, což tedy samozřejmě taky, respektive vyvrcholí velkým koncertem ve Velký Lucerně v druhé polovině roku, ale co je samozřejmě naprosto ojedinělý a vlastně nevídaný, bych se nebál říct, je to, že ke svým třicátinám nejenom, že vydali knihu, ale oni vydali audioknihu. Ta audiokniha taky není jenom tak jako z plezíru načtená knížka, ale je to opravdu velmi košatě zpracovaný materiál. Já už jsem si dal takový jako malý náslech, můžete i vy samozřejmě, protože celá audiokniha už je dávno venku, je zcela zdarma, dostupná na všech platformách, no ale já doporučuju tedy kanál YouTube, kde tam je vlastně dokonce třetí rozměr té knihy a to je tedy ta obrazová část. Takže nejenom, že posloucháte audioknihu, kterou mimochodem namluvili všichni čtyři členové kapely, ale je tam k tomu i spousta různých zvukových a hudebních ukázek, ale vlastně i vizuálních a grafických. Tak jo, mým dnešním hostem bude Matěj Homola z Vohnoutů, no a my si jedny Vohnouty teďka dáme.
1: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Folková bluesmanka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak a ještě jedna velmi rychlá doprava, krátce před 11. hodinou. Dejte pozor, na dálnici D1 na 117. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí porouchaný nákladní auto, no a na trase z Jablonce nad ní jsou na Železný Brod před Pěnčínem. Zasahují záchranáři a policie u dopravní nehody, projíždí se jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
4: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
3: Těšíme se na vás.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: Tohle byly Hard Five, vyladíte rádio Rock Zone, krásný dopoledne vám přejeme, tedy s vámi Tomáš Frede, dorazila taky Zuzka, pojďme rovnou na další zprávy, ať jsme taky jednou včas.
1: Ano, tak já se budu hodně snažit. 15 stupňů na většině území České republiky v tuhle chvíli na mnoha místech už začalo pršet. Na těch místech, kde nezačalo pršet, pravděpodobně začne pršet, ale nemělo by to být něco tak strašidelného. Povíme si více na konci zpráv. V tuhle chvíli pozvánka malá kulturní. V Praze můžete vyrazit třeba na sedmičku na Strahov, kde dneska hrajou Adati a Abstral Post. A kdybyste náhodou to měli blíž, třeba počkejte, v Plzni už jsme byli do Brna, tam jsem ještě nevyrazila, tak v Brně v klubu Leitnerova slaví Luboš Pospíšil 75 a v kabinetu mu křtí album Panoptikum. Tolik moje pozvánky, na ty další tipy se můžete mrknout na naše webovky do sekce Club Life a teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na Vlastu Parkanovou soud nedal, italské letovisko terorizují pávy a tři ségry mají nový klip. Vlasta Parkanová u soudu neuspěla. Pražský městský soud její žalobu dneska pravomocně zamítl. Bývalá ministryně obrany se u něj dožadovala odškodného ve výši 8,5 milionu korun. A to za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl její odvolání. Ministerstvo spravedlnosti se ale Parkanové už v minulosti omluvilo a zaplatilo jí víc než 1,5 milionu korun. Výbušná situace na Blízkém východě má na nás i jeden nečekaný dopad. Zdražuje kvůli ní ledacos a ku podivu také zdravotní rukavice a kondomy. A to nutno říct, že velmi mohutně. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku už na dvojnásobku. Dodavatelé navíc omezují i rozsah objednávek. Bez toho by totiž nemohli dodávat potřebné produkty rovnoměrně po celé zemi. Výrobcům totiž nepřichází materiál, který na výrobu těchto věcí potřebují. Spousta nemocnic si naštěstí udělala ohledně rukavic zásoby předem. Co se týče obyčejných lidí a kondomů, tam už je to horší a tato ochrana tvrdě dochází. Italská Punta Marina řeší nečekaný problém. Letovisko na pobřeží Jaderského moře čelí totiž masivní invazi pávů. Ty podle stížností obyvatel i návštěvníků v ulicích města nejenže příšerně ječí, ale ještě ke všemu kálí všude, kudy chodí. A i když si je turisté s nadšením fotí, pro mnoho lidí jsou spíš pěkně otravní. Nedá se v jejich přítomnosti totiž spát, zastavují dopravu a rozklovou všechno, co se leskne, včetně třeba nablízkaných kapot drahých aut. Místní to dokonce popisují tak, že se cítí být pavými rukojmími. Radnice ale neví, co s tím, páva totiž jenom tak nevyženete, i když poodletí, zase se vrací domů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové mistrovství světa buší na vrata. Sportovní ledový svátek začíná ve Švýcarsku už zítra. Naši fanoušci už jsou jako na trni a připravují se i organizátoři ve Friburgu. Jak to tam vypadá, přiblíží přímo z místa redaktor iDnes.cz Vojtěch Tůma.
3: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF Arena tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: Češi vybruslí na Lety v sobotu, to se utkají pro změnu se Slovinskem. V obou zmíněných zápasech jsou přitom podle sázkařů favority. Tři sestry mají nový klip, včera pustili do světa nové vizuální dílko k songu RTG Zrak. Natáčelo se na železniční trati u Zubrnic v Českém Středohoří a za vším stojí hlavně režisér Michal Herca, kameraman Jan Pivoňka. Frontman kapely Loufanánek Hagen poděkoval hlavně obětavému komparzu a vyzdvihnul také herecký výkon kytaristy Zdeňka Petra, který si v dílku velmi zdařile zahrál roli ženy ideálních tvarů. Jak už toto napovídá a slova režiséra potvrzují, jedná se o lehce fantasmagorickou halucinogenní férii. Nelze o ní jen mluvit, musíte ji vidět třeba na našem webu v sekci rokových zpráv. A koukat se na ní budete možná celý večer, protože ven se vám asi nebude moc chtít. Čekáme zataženo až oblačno odpoledne a právě večer i nějaký ten déšť. Sem tam občas nějaká bouřka a teploty maximálka plus 16.
0: Děkujeme pěkně a my jedeme dál, dáme si Police, dáme si Kabát nebo taky Jet právě teď.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se na to podívat, dáme si dopravu, informace zní Praha. Na Štěrboholský spojce u sjezdu na Štěrboholi směrem k Barandáku se v pravém pruhu srazila dvě nákladní auta. Kolona popojíždí přes Novopatskou a Kbelskou ulici od sjezdu Scínovecký. Počítejte s dlouhým zdržením. Zdržení v koloně taky v ulici v Holešovičkách směrem do centra za nájezdem ze Zenklovy, tam se střetlo osobní auto s nákladňákem. No a ještě centrum Prahy v ulici na Příkopě u Slovanského domu blokuje provoz dopravní nehoda. Počítejte se zdržením v kolonách. Dáme si nový Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Devadesátky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: 11.31, pojďme se podívat, kam jsme se posunuli, co se počasí týče, tak no vydá, posunuli jsme se o jeden stupeň z 12 na 13, takže zhruba 13 stupňů, každopádně oblačno, dnešek má být opět oblačný, zatažený, odpolední maxima do 17 stupňů, místy se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřka na východě, bude někde doznívat ještě déšť, ne, tak to bylo spíš ráno, pardon, to jsem blbě přečet, v noci to klesne ke 4 stupňům. Zítra ráno a dopoledne zataženo na Moravě, ve Slezsku a v jihovýchodní polovině Čech s deštěm. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat, no a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty pouhých 15 stupňů maximálně.
0: Radio Rock Zone.
2: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock and roll. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Co se další dopravy týče, dejte tedy pozor. Na Pelhřimovsku na příjezdu do Svatavy směrem z Černovic bourala dvě osobní auta na místě, policie projíždí se kyvadlově. V Praze na Nuseláku na sjezdu na ulici 5. května stojí porouchaný auto, počítejte s kolonou. No a ještě za Čáslaví směrem na Žleby se srazila dvě auta, projedete jedním pruhem.
0: Radio Rock Zone.
2: Potisk, trička, byla CZ. Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
6: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
5: Těšíme se na vás.
7: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další českou desítku v Aňu. Poslouchej českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je česká desítka s Aňu na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jaro, je tu máj. Tak Rockzone, hraj nám hraj.

0: Black Keys a taky Beck na rádiu Rock Zone. Necelá minuta zbývá do 12. hodiny, krásný čtvrteční pravý poledne. Dobrou chuť, dobrý pití, to my přejeme po každý, hele. Dáme si taky k tomu zprávy, ať to máte kompletní. Je tady Zuzka, čau.
1: Ano, všechno nejlepší všem čivavám, mají dneska národní den, tak no, to s nimi hezky oslavte. Nechte se kousnout, kousničkou v případě čivavy, protože ono se to moc nezadej, těmi zoubky do vás, to je takový jako klidný. No a rozhodně ale svoji čivavu dneska neberte na žádný koncert. Za prvé by to asi nebavilo, za druhý by možná ohluchla a za třetí, když tam půjdete sami, nebudete jí muset hlídat a víc si to užijete. Tipem pro tuhle hodinu ode mě je v Praze Café v lese, kde křtí album Molo a společně s nimi tam narazíte také na jejich hosta Michala Strnada, to je jednička, no a dvojka, můžete v Plzni taky vyrazit do divadla Pod lampou, kde se dneska uskuteční zajímavá záležitost pod taktovkou Rose Garden Funeral Party. Další naše tipy na www.rockzone.cz v sekci Club Life anebo na našich sociálních sítích. Hoďte tam vočko, ať víte, kde se pobavíte, a my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na kolejích u Pardubic zřádili děti, slavistické oslavy budou a Deep Purple nabídli nový single. Případ kamení na kolejích u Přelouče má nečekané rozuzlení. V lednu je na železniční koridor naházeli dvě děti. Jelikož tím celkem výrazně ohrozili drážní dopravu, hrozí jim, nebo spíše jejich rodičům, pokuta až 1 000 000 korun. Celou věc už policie předala k vyřízení drážnímu úřadu. Další dva letošní případy uložení kamení nebo dlažebních kostek na železničním koridoru u Pardubice pořád vyšetřují. Staly se poblíž zastávky Pardubice Černá Zabory a mezi Pardubice a Kostěnicemi. Pivovary se bouří. Jejich zástupci odmítají navrhovanou změnu kategorizace piv. Evropská komise má na stole návrh, podle kterého by se v roce 2031 pivní produkty nedělily podle stupňovitosti, jak tomu je dneska, ale podle obsahu alkoholu. Podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voudřicha to ale nedává smysl a lidi by z toho byli akorát zmatení.
3: Navíc je to podstatně přesnější měření. Stupeň je jednoznačně deklarován. Zatímco když vememe procenta ABV, tak se svými tolerancemi se nám budou překrývat kategorie a ten impact do toho českého ležáku by byl obrovský.
1: Do kategorie piv s obsahem mezi 4 a 5% alkoholu by s ohledem na toleranci tak spadla 10, 11 i 12. V Americe se k moci dostává další zarytý trumpista. Vedení americké centrální banky federálního rezervního systému přebírá totiž Kevin Warsh, kterého už ve funkci potvrdil Senát Spojených států. Jeho předchůdce Jerome Powell byl nucený odejít, protože nechtěl úplně poslouchat amerického prezidenta Donalda Trumpa. To teď nehrozí. Většina bank a investorů se netají svými obavami, že Warsh půjde naprosto na ruku Bílému domu. On sám to potvrdil tím, když veřejně přiznal, že už existuje jasný dohoda mezi Fedem a ministerstvem financí. Fotbalisté Slávie nakonec oslaví titul i se svými fanoušky. A to i přesto, že včerejší zápas s Jabloncem, který stvrdil vítězství sešívaných v lize, proběhl v pražském Edenu kvůli trestu bez diváků. Někteří fandové dorazili aspoň ke stadionu, přišel mezi ně majitel klubu Pavel Tykač i šéf Jaroslav Tvrdík. Ten nakonec po sobotních výtržnostech s odkazem na majitele změnil názor a slíbil, že oslavy budou.
4: Budeme chystat po tom posledním zápase z Plzní nějaký typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět.
1: Následně to Slávie potvrdila i na svých sociálních sítích. Oslavy 23. titulu s fanoušky ale mají být oproti loňskému ročníku skromnější. Deep Purple se odkopali. Legendární kapela nedávno ohlásila, že vydá nové, možná nejtvrdší album svojí kariéry. A teď pustila do světa i první ukázku, a to hned ve vizuální podobě. I na našich webovkách se můžete mrknout na klip k písničce Arrogant Boy. Podle frontmana Iana Gillena ona stejně jako celá nová deska připomíná nejslavnější období kapely ze 70. let. Deep Purple na albu znovu spolupracovali s renomovaným producentem Bobem Ezrinem a celého vydají 3. června. Pojďme ještě na počasí. Dneska bude zataženo až oblačno, během odpoledne může i pršet, případně bouřit a teploty vystupují maximálně na 16 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, teď už 90-ková muzika na Rádiu Rockzone, dáme si Fate No More, Lucy, taky Aerosmith.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.20, jdem na to na Mělnicku, na výjezdu z Veltru směrem na Novou Ves, došlo k dopravní nehodě, je to tam řízený Kyvadlově, na Pražském okruhu na 23. kilometru ve směru na letiště. Před sjezdem na Rozvarovskou spojku došlo k dopravní nehodě, počítejte se zdržením. No a na dálnici D8 na 55. kilometru ve směru na Drážďany u výjezdu na Velemín, dejte pozor na nepojízdný osobní auto.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
2: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ano, jdem to omrknout, jak to zase vypadá v tuhletu chvíli. Na Mělnicku na výjezdu z Veltru směrem na Novou Ves došlo k dopravní nehodě. Je to tam řízený Kyvadlově, nicméně jsem chtěl zmínit určitě Chodov, tedy v Praze, na Chodově, v ulici pod Chodovem, před nájezdem na Brněnskou bourala dvě osobní vozidla. Provoz je tam částečně omezený. Jsme v poledních devadesátkách, dáváme si tedy devadesátkovou muziku. Na řadě jsou Oasis. Radio.

0: doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je rečírek.
1: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská Sympulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná Fixa, Vohnout, Doktor Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jo, dorazíme to 1:45, dáme si poslední dopravu, ať o něco zásadního nepřijdeme. Na příjezdu do Vsetína směrem od Valašské Polanky zasahuje do provozu nepojízdný nákladní auto, takže opatrně tam. Na dálnici D8 55. km ve směru Nadrážďany u sjezdu na Velemín. Dejte pozor na nepojízdný osobní auto. No a na dálnici D1 209. km ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě dodávky s nákladním vozidlem a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Kolona má téměř 2 km.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Ošklivý Kid Joe, neboli Ugly Kid Joe na Radio Rock Zone. Polední devadesátky jsou v cíli, 13. hodina přesně. Krásný čtvrteční odpoledne vám přeje Tomáš Frede. Ladíte Radio Rock Zone, pojďme si dát ještě jedny zprávy se Zuzkou, protože bez toho by to nešlo.
1: Ne, a to i přesto, že vám nabídnu ošklivý počasí už za chviličku, a to bude ošklivý, ne, že ne, ale taky vám nabídnu krásný koncerty, na který můžete dneska vyrazit. Ovšem, anž to a protože je za dveřmi host a host to vyhlasný, tak se na ně mrkněte sami na www.rockzone.cz do sekce Club Life a my spěcháme na všechno podstatné. Co se děje?
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Jak jsem řekla, víkend nebude nic moc. České rodiny ničí sociální sítě a YouTube nabídli ochutnávku z chystané desky. Víkend nebude v Česku nic moc, na naše území se totiž valí mraky, které přinesou nízké teploty a také déšť. Od pátku do neděle ho místy může spadnout až kolem 50 mm, přičemž nejvíc smáčí hlavy lidem na Moravě a ve Slezsku. Navíc budou po všechny tři dny hrozit po ránu i přízemní mrazíky. Teploty se budou pohybovat kolem 15 stupňů, až v neděli se možná dostanou k 17. No a příští týden už by mělo být slunce a teploty vlezou nad 20. Sociální sítě ničí české rodiny. Podle výzkumu agentury NMS narušují rodinnou pohodu stejně jako třeba alkohol. V každé páté domácnosti u nás se najde aspoň jeden člen závislý na mobilu. A to má na rodiny podle analytika agentury Prokopa Vejdy obrovský vliv.
3: Jde o jev, kdy algoritmicky sociální sítě zobrazují každému členovi trochu jinou realitu. Potom se sejdou u večeře každý s trochu jinými názory, stále méně vidí tu realitu stejně a to je nějaký negativní dopad právě na tu jejich schopnost trávit spolu kvalitně čas.
1: Možná i proto souhlasí s případným zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let víc než 80% Čechů. Mladým Američanům se rozplývá sen. Ne ten americký, ale sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domu a to působí největší krizi bydlení za poslední desetiletí. Mladí tak bydlejí podle naší americké zpravodajky Hedviky Miller spíš v pronájmech nebo u rodičů.
4: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 tisíc korun českých, záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New Yorku nebo San Francisku. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: David Schweiner s Tadeášem Trousilem zahájili sezónu vítězně. Čeští beach volejbalisté zdolali při své obnovené společné premiéře na turnaj Pro Tour Challenge v čínském Xiamenu polskou dvojici Aleksandr Čachorovsky a Jakub Křmiňsky. Vyhráli nad ní po setech 21-18 a 21-10. Dařilo se i ženským jedničkám Markétě Svozilové s Marií Sárou Štochlovou. Ty si po dvou výhrách zajistili v Číně postup do osmifinále. Ale naopak Kylie Neuschafferová s Martinou Meixnerovou po dvou porážkách vypadly. YouTube nabídli první ochutnávku dlouho očekávaného nového alba. Irská kapela totiž sdílela ukázky skladby nazvané Street of Dreams. Videoklip k ní pánové natočili v Mexico City. V oficiálním prohlášení kapela uvedla, že Street of Dreams pocházejí z jejich nové desky, ale neuvedla, kdy a jak ji chce vydat. Jisté je, že se tak stane ještě letos. Rozhodně se jedná o jejich první dlouhohrající počin od alba Songs of Surrender, které vyšlo v roce 2023. Mezitím už ale vydali dvě překvapivá EPčka. A zase počasí, tentokrát jenom to dnešní a bude taky hnusný, zataženo až oblačno, déšť, přehánky, občas bouřka a teploty maximálka plus 16.
0: Děkujeme velmi pěkně, je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho, mého dnešního hosta vlastně asi úplně zásadně představovat nemusím, protože znám málo koho, v podstatě nikoho, kdo by ho neznal. Matěj Homola, člen Vohnoutu, za moment na Radio Rock Zone.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ladíte Rádio Rock Zone 14. května, čtvrtek, něco málo po 13. hodině, je tu další díl pořadu Odposlech Toma Fredeho. Mým dnešním hostem je zpěvák, kytarista, cestovatel, ale vlastně taky třeba snad ještě příležitostný řezbář Matěj Homola. Matěj, ahoj.
1: Zdravím všechny, ahoj.
0: Mikrofon si čapni, ať to máš pohodlný, dej si ho kam potřebuješ. Pro začátek řekni mi jednu věc. Měl ty si vlastně někdy tradiční, jak to říct, tradiční jako model zaměstnání? To znamená, byl jsi vlastně někdy třeba zaměstnanec nějakou pevnou pracovní dobou, s pevnou adresou, kam si pravidelně docházel?
1: Byl.
0: Ano.
1: Hele, já jsem dělal spoustu prací. Já jsem vystudovaný fotograf, takže občas jsem dělal v nějakém časopise, kde jsem měl nad sebou nějakýho šéfa. Pak jsem tři dny jsem montoval klimatizace, to mě zaměstnali, po třech dnech mě vyhodili, tak to jsem taky měl šéfa. Pak jsem měl s kámošem kadeřnictví, což jsme měli napůl, to jsem chodil opravdu jako 3 roky stříhat, jako, takže to byla pravidelná práce, když bez šéfa. A pak už si myslím, že se to nějak zlomilo. Dělal jsem na barech, tam jsem měl taky šéfy. Dělal jsem v letních kioscích, tam jsem měl taky šéfy. Takže já jsem prošel takovým povoláním, dokud nás ta kapela nezačala živit, což že my hrajeme 30 let, no. Tak zhruba tak 25 let.
0: Počkej, to mi chci říct, že po 5 letech existence kapely, kterou vy teda, což je vlastně takový zajímavý, že jo, vy se tím netajíte, vlastně počítáte až od určitý doby, jako ono vlastně asi slovo ohnout padlo mnohem dříve, už někdy jako v raných 90. nebo dokonce na konci 80. let, ale jste hráli 5 let, ty vole, pak už tě to začalo živit.
1: Hele, to
0: raketovej start?
1: V podstatě to byl raketovej start, ale my už jsme tenkrát měli v 5 let po druhý desce u velké firmy, měli jsme nějaký jméno, vydávali jsme naši 3. desku Pedro se vrací a v té době někdy tu kolem, řeknu na roku 2003, se to prostě zlomilo a z koníčku, do kterého jsme vrazili spoustu jako energie a času, nebudu mluvit jako o penězích, tak se to nějak začalo vracet a vím, že v momentě, kdy jsem se viděl prvních 10 000, já jsem do té doby bral vždycky 10 000 korun měsíčně maximálně, tak kdy to přetáhlo tuhletu částku, tak od té doby jsem profesionální muzikant.
0: Takže vlastně to není žádný konkrétní moment, ale asi se to váže tady prostě k nějakému...
1: Hele, jako začátek kapely nebo profesionální?
0: Ne, pardon, ten moment, kdy právě jste si řekli, nebo jestli celá kapela naraz, nebo nějak každý z vás postupně, tak ty konkrétně jsi řekl, tak jako, a to tady už
1: ano,
0: nemusím dělat
1: pro mě
0: nic.
1: To byl ten moment, kdy přesně ta kapela začala brát, já jsem z toho měl víc než 10 000 korun měsíčně. A to jsem byl tenkrát svobodný kluk a jako neměl jsem velký nároky, takže jako to nebyla to velká částka ani v té době. Ale dostačující pro mě proto, abych mohl se vykašlat na všechno ostatní.
0: A tak to by asi risk není cizí slovo, protože tam asi, nebo musela to být nějaká obava, ne? Jako, protože je to... Furt je to, že jo, pojem jako nestabilní práce víceméně, jakože se nebál toho, znám spoustu muzikantů, kteří mají velmi solidní, vlastně příjem, který by jim mohl vystačit pro jako živobytí, ale stejně pro nějakou schýzu tam vzadu si třeba udržujou nějaký...
1: To je třeba náš bubeník. Náš bubeník, jak tady v tom asi nejmenší pankáč, ten vždycky měl i doteďka. Má práci. Je učitel na nějaké lidové škole umění, učí bicí, normálně na polovinu, na poloviční úvazek, takže ten jediný, ale on je trošku jako jiný. On je, bych řekl, takovej, on měl první ledničku, první pračku, první hypotéku, jako první se oženil, první měl dítě, myslím. Takže
0: dalo by se říct nejrozumnější člen kapely.
1: Přesně tak.
0: No. Okay. Hele, je mi úplně jasný, že to muselo zaznít v x nějakých jako biografiích a tak dále, jo, ale já jsem prostě línej a pohodlný, ale vybavíš si ten moment, kdy poprvé zaznělo slovo vohnout? Neptám se na to, co to znamená, toto, ale jako, jestli si vybavíš ten moment, kde, to, jako, kde se to stalo?
1: Pamatuju, stalo se to zhruba tak v roce 1987-8 na lavičce. Dneska je to Lobkovicovo náměstí, dřív to bylo Čapajevovo náměstí v Praze, na Praze 3, na Vinohradech, kous mezi stanicama Flora a Žilivskýho, což byla taková naše základna dětská, my jsme od nás tady té oblasti a měli jsme tam takovou velkou partičku. A kdysi v tady těch letech, o kterých se bavíme, tak mě bylo 15 let a začali jsme poslouchat punk. A vlastně nás to celý vzal, úplně nám to obrátilo životy na ruby a tenkrát jsme si řekli s klukama, že by nebylo špatný založit kapelu, i když vlastně jsme neuměli na ní zhrát, když jsme neměli žádný nástroj, ale tak jsme jak později, když jsem pochopil, že to není tak potřeba, že založit kapelu můžem, sejdou se dva lidi a řeknou si, zakládáme kapelu. A to se stalo nám, založili jsme kapelu, seděli jsme na lavičce, vím, že tenkrát bylo nějaký jaro nebo podzim, nebylo hezký počasí, to mám jenom takový ten věm. A jak se budeme jmenovat, padaly tam různý názvy a někdo řekl prostě vohnout a ostatní luskli, řekli OK.
0: Dvojitý Včko.
1: Pak jsme tam dali ještě dvojitý V, aby to bylo víc
0: cool.
1: Jako, cool. A pak vznikla nějaká dětská kapela, která vlastně se nikdy nenaučila hrát a byla to fakt taková sranda, pak se to rozpadlo. Mm-hmm. A pak o mnoho let později, když jsme zakládali Vohnu v dnešní podobě, což byla několika letá takový proces, tak už jsme měli kapelu, už jsme měli písničky a měli jsme mít první koncert, který byl tady kousek od tohle rádia v klubu Futurum na Smíchově. Bylo to v červnu v roce 1996 a měli jsme předskakovat tenkrát kapele Kurtizány z 25. Avenue a pořadatel pořád říkal, kdo bude předskakovat, ať dodají jméno. A to byla vlastně taková věc, kterou jsme do té doby moc úplně neřešili a řešili jsme spíš písničky a jako jiný věci a pak už teda se muselo nějaký jméno dodat a my jsme tam teda práskli Vohnout. Z důvodu ani ne tak, že by jsme se za tím jménem nějak stáli, ale prostě, aby tam nějaký bylo a moc jsme nepočítali s tím.
0: Že u toho zůstanete?
1: No ne, že u toho zůstaneme, že vůbec ta kapela se rozehraje tímhle tím stylem. My jsme počítali s tím, my jsme to zakládali v době, kdy nás by vůbec nenapadlo, že vylezeme z nějakého sklepa, z nějakého klubu. Mysleli jsme si, budeme hrát třeba 4x, 5x za rok, takhle na chatě u kámoše, tamhle nějaký kámoš bude pořádat festáček, tak se nás tam třeba veme a bude to prostě takový hobby. No. A takhle to dopadlo.
0: No. A co všechno následovalo, respektive co je teď, tak tomu se dostaneme už za moment.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Beastie Boys na rádiu Rock Zone, ale taky můj dnešní host, tedy host dalšího dílu pořadu Odposlech Toma Fredo, Matěj Homola, Vohnout slaví 30 let. Přináší extrémní bonus. Vy jste vydali knihu, což by vlastně ve vašem případě, jak jsem si vlastně dohledal, nebo spíš uvědomil, zas tak nic výjimečného nebylo, protože ona už jedna kniha vznikla k 20 letům, ta nesla název Sladkých 20, pardon, no a ta aktuální, která se jmenuje 30 svíček na dortu, takhle, navazuje na tu předchozí, nebo je to zase z gruntu?
1: Navazuje, totálně navazuje. Mm-hmm. My jsme vzali tam tu knížku, doplnili jsme ji od další, od tu poslední dekádu, která byla od jejího vydání. A s nějakýma minimálníma úpravama jsme sáli do původního textu. Takže je to rozšířená, tady ta původní verze.
0: Jasně. No a co je ale úplně nejzásadnější, že vyšla tady v podobě audioknihy, což jednak si myslím, že mezi českýma interpretama je celkem nevídaná věc. Já teda, ať jsem přemýšlel, nic...
1: Hele, Soundivy je podobný věc. No. Já jsem taky, nejen, že jsem přemýšlel, ale jsem pátral, vlastně, protože jsem se chtěl poslechnout, jak je to, vlastně není to čistá audiokniha, bych chtěl říct, že je to proložený mnoho písničkama, no, jsou tam dělaný jako podkresy nějaký a tak dále, takže jsem se chtěl podívat, jak to dělá jiný. Takže vyšla audiokniha od Spiritual Quintet, kde to čte jeden ze členů, je to teda bez hudby, já jsem to neposlouchal celý, ale působí to tak, a pak vyšla od Samíra, teďka...
0: Jo, Samir Hauser.
1: Samir Hauser, nějaký jeho...
0: To je vlastně...
1: Nevím, co přesně, životopis...
0: Ten Vyvrhel, já nevím, jestli to není... On teďka docela chrlí, teda musím říct, ty knihy. A jednu, máš pravdu, on namlouval, jako, taky si to asi namlouval sám, předpokládám. Co jsem, já jsem viděl nějaký ukázky, co on pouštěl jako ven.
1: No, takže tak.
0: To je pravda, no. Nicméně, teď právě k tomu zpracování se ještě teprve dostaneme. Kdy přišel ale ten nápad, jakože napíšete knihu, OK, jestli jsem to správně pochopil, stojí zatím především ty, za obsahem, ale koho napadlo prostě, že to přepracujete i do téhletý audio jako podoby?
1: Hele, vůbec nevím, napadlo to mně taky, ale vůbec nevím jak, napadlo mě to na podzim, loni, v době, kdy jsem dopisoval právě tady tu knihu, že by to mohl být možná zajímavý formát. Tenkrát jsme to tak nějak naťukli a vlastně klukům se v nějaký společný konverzaci a klukům se to líbilo. Takže jsme se rozhodli to zrealizovat, což dal daleko víc práce, než jsme si mysleli původně.
0: Taky, tady mám k tomu pár nějakých podotázek. Jenom mi spíš ještě řekni, to první, co tě napadlo, byla spíš ta, řekněme, jako praktická, vlastně bych se vůbec nebál použít to slovo jako trendy věc, protože ten trend je těch podcastů a audioknih, já myslím, že frčejí hodně, ne, vlastně už nějakou dobu. Tak jestli to byl ten důvod, anebo tě spíš napadlo právě to, že ty vogo, když to uděláme takhle, můžu k tomu přidat právě spoustu dalšího materiálu, aby to takový jako interaktivnější a tak dále.
1: Já jsem, aby se přiznal, do té doby žádnou audioknihu předtím neslyšel. Aha. Vůbec jsem nevěděl, jak funguje tady ten svět, nicméně nějakým způsobem funguje. Takže ano, ten nápad do toho vložit písničky vlastně přišel první jako ruku v roce. Možná to celý vyšlo z toho, že já, jako moje velký hobby je, že já ze svých cest si dělám videa, který namlouvám. A to je pro mě hrozná škola. A namlouvil jsem toho hrozně moc, to jsou hodiny jako namluvených slov. A na základě toho mě napadlo, vlastně to možná spojit tady s tou knížkou a i hned ten nápad přidat do toho ty písničky přišel prostě ruku v ruce s tím, protože je to prostě, to otevřelo nový jako obzory oproti té knížce, tak.
0: OK. Teď tedy ten samotný jako obsah, jo. Já jsem dneska, vlastně má dokonce dva ty rozměry, ta kniha, nejenom tři, je klasický formát knihy, najednou je audio načtená a právě dneska jsem si rozkliknul i YouTube, verze pro YouTube, která má vlastně tu obrazovou část. Já už jsem ti to říkal mimo mikrofony, já jsem jako od začátku, je to hrozně jako milý, jako jako culím prostě a je to jako skvělý, je skvělý nápad, že, což je důležitý říct pro všechny ty, kdo se k tomu ještě vůbec nedostal, že jste to namluvili celá kapela, každý tam namlouvá jako něco,
1: přesně tak.
0: Ne sebe, ale prostě něco, nějakou pasáž, nějaký
1: je tam 55 kapitol.
0: Je tam 55 kapitol.
1: Pěkně jsme si to rozdělali na 4 kusy.
0: No a samozřejmě právě v té obrazové části a vlastně, nebo audio, jsou tam teda ukázky zvukový a teda vlastně i obrazový. Takže tam vidíme archiv Homolových.
1: Přesně tak, no teď vlastně je to nově, je to na všech platformách, už je normálně na Spotify a tak dále. Ale na tom YouTube má to ten bonus té obrazové části, začímž to je náš bubeník, který na tom seděl, prostě proseděl dny, aby tam narval ty fotky. A ještě chci říct, jako, že vlastně ta knížka, to je klasická naše historie.
0: Jasně.
1: Je to chronologicky braný od začátku do konce a to souvisí vlastně s těmi fotkama, které tam jsou od dětství našeho po současnou.
0: Jasně. Tak, taky prostě je to bohatá historie, nutno říct, že to vlastně není úplně příběh obyčejné kapely a obyčejných lidí, protože samozřejmě za vámi stojí jako spousta jako jiných odvětví, typu právě svět fotky, skatingu, nebo skatování, to říkám správně vůbec, a vůbec 90. léta, který já jsem bohužel nezažil, byl jsem na to moc malej. No, velmi milej bonusek pro mě, tímto s dovolením zdravím tedy Gábinu, manažerku kapely Vohnout, která tam má taky svoji důležitou roli a ona vždycky uvádí tu kapitolu.
1: Ano.
0: A jak už jsem ti řekl, má prostě úžasný hlas, normálně třeba pro dětský pohádky, já to musím jí to napsat a ať to zváží.
1: Ale mimochodem, jako když se vrátíme k dětským pohádkám, tak já vím, že tenkrát, když já mám dceru, který je dneska 18 let, a když jí byly 3 roky, nebo tak jsem poprvé vzal knížku, rozevřel jsem ji, prostě už mi rozuměla a řekl jsem si, že si přečtu pohádky. A tam jsem vlastně zjistil, může si to vyzkoušet každý, i kdo nemá děti, že kdo si myslí, že umí číst,

0: tak dále. Jako. Takže...
1: To no jako... dobře si to představit. To jako ještě chvilku u toho zůstanem, dáme si zatím song.
2: Dáváte si odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
2: Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
4: Mediálním partnerem je Rádio Rock Zone.
5: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Volkswagen. Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
12: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
11: Třeba pravidelný odposlech Toma Frediho.
12: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
11: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Další ohnutí song, ne jen tak z plezíru, mým dnešním hostem je člen kapely, jako bych chtěl říkat jako frontman kapely Ohnout, ale nevím, jestli bych nenaštval, já nevím, minimálně
1: zbytek
0: frontmanů, tak. Matěj Homola je mým dnešním hostem. Zatím jsme stále u vaší audioknihy, kterou jste vydali k vašim 30. Já jsem si tady jako poznamenal, že je to vlastně v rámci těch narozenin, budeme se ještě o tom povídat dál, kam až to vlastně jako dojde, kde to vyvrcholí. Nejzásadnějším dárkem, já jsem si tady poznamenal ten dárek, protože vy jste to vlastně celý zároveň dali i gratis k dispozici. Je to na všech platformách a v dnešním světě všech Donio a crowdfundingu a paywallu, nebo jak se tomu říká, je to vlastně
1: byly tam
0: hezký gesto.
1: Jako, byly tam, ale nedělali jsme to, protože by to bylo hezký gesto, ale spíš čistě z praktického důvodu, jasně. Protože jako zatím bylo tolik práce, že si říkáš, tak dobrý, co je lepší, když se to poslechnou tisíce lidí zadarmo, nebo když se to zaplatí pár stovek lidí,
0: jasně.
1: Protože to samozřejmě si nezaplatí jako 50 tisíc lidí, jako
0: ano.
1: Tady to, takže jenom z tohohle důvodu jsme vůbec jako nepřemýšleli o tom, že by jsme to někde dávali, že by za to lidi platili a ani vlastně pro nás je to taková fakt reklama a boční činnost pro radost, teda, za kterou bylo, říkám, hodně práce, ale zároveň hodně srandy u toho bylo, jako bych to, že to byla příjemná práce. Takže je to zadarmo, je to prostě na YouTube všude, kde lidi poslouchají věci zadarmo, tak to jako je.
0: Jasně. Co jsme úplně přeskočili, respektive co mě vždycky zajímalo, protože samozřejmě jsem taky jako člověk, který hltal a určitých jmen do dneška hltám různý jako biografie a tak dále. A vždycky jsem se jako přemýšlel, jako když se stane ten moment, že někdo třeba o někom napíše, jo, že někdo prostě přijde a řekne, ale já bych chtěl Matěj o tobě napsat knihu a tak dále, anebo prostě celou biografii kapely. Zkrátka, jak je to dlouhý proces, jako napsání vůbec biografie, která mapuje 30 let kapely, což je hodně.
1: No, pro mě si myslím, že půl roku v celku intenzivní práce, to znamená každé denní obsaní, to prostě, já to hodně krát přepisuju, ale já jsem se narodil s tím, že já hrozně rád píšu. Jako jsem z novinářské rodiny, možná jsem to podědil po rodičích, ale vlastně už od střední školy já měl vždycky pětku z pravopisu a jedničku
0: ze slohovek,
1: jako z nápadů a tak dále. A pak jsem tomu pokračoval, pracoval jsem ve spousta časopisech, jako v úvozovkách novinář, nebo píšící fotograf spíš. A není to moje první knížka, kterou jsem napsal, tady to. Takže mě to baví půl roku psát, naopak, jako vždycky je mi to třeba líto, když to dopíšu, že už vlastně nemám co zase psát. Ale obecně za to ta knížka má kolik 300-400 stránek s fotkama, trvalo mi to půl roku, dejme tomu.
0: A psal si to, protože ty to máš tak, jako jak jsem v různých rozhovorech samozřejmě vypochápal, psal si to jako tady? Že ty hodně cestuješ a hodně těch věcí tvoříš právě jako jinde než doma.
1: Psal jsem to částečně tady a částečně v cizině. Už si nepamatuju, kde přesně jsem psal těch 20 let, jestli to bylo v Indii nebo někde takhle, ale vím, že tuhle tu knížku jsem dopisoval teďka v Tajsku a na Sri Lance. Vždycky si sebou vozím notebook a vždycky pracuju tam, takže teďka jsem třeba jako půl dne jezdil na motorce a půl dne psal.
0: Řekni mi ještě jednu věc tomu, protože to je právě jako brodění se v análech, to zní hrozně, v archiválích, vlastně nejenom v těch fyzických, jo, ale právě hlavně v té hlavě vlastně jde toto. Seš dojímací typ?
1: Hele, nejsem, ale ne? Doufám, že to z té knížky jako tak jako nikdy nevyzní, snažím se tomu vyhýbat i v písničkách, která by dovede celá kapela, prostě nejdeme tady tím směrem.
0: To jo, vy nemáte moc love songy.
1: Ale v podstatě ani jeden, jako nemáme.
0: Ty jsi nezažil zhrzelou lásku, nebo co je?
1: Já jsem zažil, jako většina mých lásek byla zhrzelých, jako a samozřejmě spousta písniček by mohlo vzniknout, ale my fakt rádi bavíme nejen v té hudbě a snažíme se ulehčit ostatním životy. A stejně tak je to s tou knížkou vlastně. Já jsem jim psal s takovým, že by to byla úplná humoreska, ale odlehčeně i chvíle, který pro nás nebyly jednoduché jako pro kapelu, tak se snažím popsat tak nějak jako normálně a ne nějak, aby jako...
0: Takže časy. Prostě nevypadne na tebe nějaká fotografie a tobě se tak jako zježí ty ruce a řekneš, vyjede kroupa.
1: Nevyjede kroupa, ale mám občas, jako samozřejmě ta kapela měla hrozně hezký chvíle. Některý za těch 30 let tam byly do období, na který nerad vzpomínám a naopak tam byly určitý momenty, které pro mě byly takový jako Takže vždycky samozřejmě, když vidím fotku nebo píšu kapitolu od té době, tak si na to hezky vzpomenu. Dobrý. Ale doufám, že jako do textu to nějak jako pak nenacpu.
2: Ladíte odposlech Toma Frediho na rádiu Rockzone.

0: Vypsaná fixa, tak já samozřejmě pevně doufám, že takovýto věčný hašteření mezi kapelami Vypsaná fixa a Vohnout stále trvá, že jste nepolevili. Nevím, co...
1: Nepolevili, ne. Zhoršuje se to.
0: Jo, se to zhoršuje. Výborně. Mým dnešním hostem je Matěj Homola z kapely Vohnout. Bavíme se o Vohnoutích třicátinách. Probrali jsme knížku, audioknížku. Pojďme se podívat taky na tu koncertní část, řekněme. Tak teď cože jo, teď je openerová sezona, už ta bude třeba nějak jako naladěná na ty třicátiny, nebo to bude nějaký tradiční festival set, prostě bestovkovej?
1: Bohužel do našeho festivalového setu se narozeniny nevejdou, protože trvá většinou hodinu nebo 3/4 hodiny. Ale máme tam spoustu vlastních koncertů i přes léto, který probíhají ve stejném stylu, jako probíhala naše jarní a bude probíhat naše podzimní šňůra, kterou jsme teda těm narozeninám podřídili a ve tom smyslu, že jsme oprášili spoustu starých věcí, které jsme nehráli třeba 25 let. Z těch známějších třeba písnička O gramofon, to byla kdysi v prastarých časech, naše taková stěžejní hitovka, pak jsme jim přestali hrát, tak tu jsme oprášili písničku Hory z naší první desky a takovýhle prostě lahůdky.
0: No a to hlavní lahůdkářství, že jo, se uděje tedy 18. listopadu, jak mám poznamenáno, ve velkým sále Lucerny. Což bude tady vlastně takový vyvrcholení, jako největší narozeninová party k třicátinám. Ty se teď teďka podíval, no, já čekáte řekl, tam jako ještě něco většího, máte v plánu?
1: Ne. No hele, čeká nás teďka, na to se hrozně těším, jako trošku budeme slavit na Rock for People, kde tam sice máme jenom hodinu, ale jako to je festival, ke kterému máme vztah, takže tam myslím, že by mohla být nějaká specialita. A ano, jinak to vyvrcholení sezóny bude přesně v té Lucerně, tradiční sál, který jsme si vybrali kvůli jeho duchu. A jak to bude přesně vypadat, na tom teďka pracujeme, jako tam budeme mít jako hosty a tak dále. Takže jestli se to bude nějak odlišovat našeho standardního koncertu na šňůře, který už tak sám o sobě tam má nějaký bonusy, anebo ne.
0: Mimochodem, když už se teda bavíme o těch koncertech, jak to mám vlastně Vohnout teda nastavený, my jsme tady trošku jako naťukli stran toho psaní, vy prostě celá kapela, nebo celá kapela, minimálně ty asi nejvíc, nevím jak brácha, nevím jak ostatní kluci, ale vždycky jste byli cestovatelská kapela. A vlastně jsem si říkal, že se tě optám na to, jestli tomu máte už nějaký zajetý jako mustr té vaší koncertní sezony, že jako máte nějaký období, kdy prostě nehrajete, vy se rozprchnete do světa.
1: Máme pevně zajetý mustr, máme to vždycky tak, když to bylo od začátku roku, leden, únor, máme volno a to si myslím, že má volno hodně kapel. Ano. Tak to jsou přesně 2 měsíce, kdy odjíždíme někam do tepla. Pak máme volný červenec, to je taková novinka poslední roky, protože...
0: Červenec?
1: Červenec, spousta lidí se tomu diví. No, jako,
0: tak je
1: že
0: to
1: vlastně
0: vrchol sezóny.
1: Vrchol festivalové sezóny. Ale hele, jako my už máme za sebou vrcholu hodně festivalových sezón. Jako.
0: To je pravda.
1: A normálně ti řeknu, že člověk žije jenom jednou a jako taky chce... prostě navštívit destinace, které třeba v zimě nejdou, chce jít někam s rodinou a tak dále, takže jsme to udělali tak, že 3 víkendy v prázdninách nehrajeme, to je teďka taková novinka několik let dozadu a všichni z kapely to strašně kvitujou a já díky tomu jsem navštívil spoustu míst, na které bych se jinak prostě v létě nedostal. A pak máme volný říjen, to je vždycky vlastně takový přechod mezi festivalovou a klubovou sezónou podzimní a
0: takže to už zkusím pomalu sečíst, už je skoro 4, jo? Už to se báže, že skoro půl roku nehrajete.
1: 4 měsíce ta kapela nahraje a myslím, že už to přibývat nebude, že to takhle každému vyhovuje, přece jenom taky musíme někdy pracovat a z něčeho žít.
0: Jasně.
1: A nejen my, jako my vlastně, ta kapela má teďka 10 členů, když to tak sečtu dohromady, kolik s náma jezdí na koncerty, tak je to takový tým. Takže aby to se udržovalo v chodu, tak zase nemůžeme pracovat.
0: Rozumím. Zkrátka, manažerka kapely Vohnout má největší práci s odmítáním, protože podle mě těch poptávek do červencových jako termínů musí být strašně moc.
1: Je to strašně moc a samozřejmě ta kapela přijde, když dohromady sečteš jako o celku velkou částku. Peněz. Ale hele, tady to si každý musí prostě zvážit sám a já se takový, čím víc ještě člověk stárne, tak tím víc se váží toho volného času. Jako a tady těch možností, takže teď je to prostě takhle.
0: Mimochodem jsem si tady poznamenal, že ale naposledy to bylo jako s odřenýma ušima nějaký jako bratrův návrat, který málem nestihl začátek sezony.
1: No, to byl teďka ten návrat ze zimních dovolenej, kdy vlastně jsme se vraceli všichni na konci února a já jsem se vracel z Tajska a čirou náhodou jsem si koupil letenku přes Azerbajdžán, takže jsem oblítnul ten konflikt, který v té době akorát začal. A brácha, ano, když se svým malým synem přijel na týdenní dovolenou na konci února, nebo kdy to bylo, do Dubaje, syn, který chtěl vidět vlastně Dubaj, tak se ubytovali přímo někde u té plachetnice, teď nevyplatený název, a vlastně zažili ta první nebo druhá noc, hned byly ty nálety. A on, když mi to popisoval, tak opravdu jako na nebi lítali, tam bouchalo to na nebi a tak dále, nevypadalo to vůbec dobře. A pak se potom tak následovně několik dní docela problematicky dostával přes Oman nějakým taxikem, je to taková...
0: No, on to celkem poutavě popisoval na sociálních sítích.
1: Na sociálních sítích poutavě popisoval, i o tom byly nějaký reportáže.
0: Ano,
1: normálně v médiích a tak dále. Takže to bylo takový, že vofous. Jako.
0: Ale tak to se neděje, to je zcela jako výjimečná asi situace.
1: To tomu tušit.
0: No, já myslím všeobecně, jako to, jestli vůbec někdy v minulosti se třeba stalo, že kvůli třeba tvému cestování si nestihl koncert.
1: Bylo to jednou wofou z několik let dozadu za covidu, už respektive na konci covidu jsem letěl do Albánie a to já dělám často vlastně, že já letím v neděli po koncertech ráno, letím někam do světa a vracím se ve čtvrtek, abych mohl být v pátek na koncerty. A jako vždycky na to kladu důraz, abych teda ve čtvrtek byl doma. A teďka jsem byl ještě s dcerou, jsme jeli takhle do Albánie, prostě jezdit na motorce a ve čtvrtek jsme přišli na letiště a zase se přehodnotili nějaký covidový opatření a my jsme prostě odtamtud nemohli odlítnout a odlítli jsme až druhý den někdy ráno a já šel vlastně rovnou z letadla ve spánku.
0: Do dodávky.
1: Do dodávky na koncert a pak ještě na takový dlouhý podcast, to je nějaký rozhovor. To...
0: Hele,
1: takže tam to bylo docela jako vofous a mám z toho občas strach, jako, že se tady to stane, ale doufám, že ne.
0: Tak doufujeme, že ne. Jo, asi na mě vyskočil Skořep, můj soused je totiž Michal Skořepa. Bydlí nade mnou a tak jsem tady vlastně, protože to bylo ve spojení s tím bráchou, s tímhletím problémem posledním, co si teďka popisoval, že vlastně já jsem jako vtipně udělal to, že jsem zvedl telefon, volal jsem Michalovi a on jak ufonský a moc jako, že roztěkaný a vůbec nevěděl, co se děje samozřejmě. A to tak říkám, hele, umíš ještě ty vohnout? A chvíli jsem ho v tom nechal, a pak říká, proč to jako to? Říkám, hele, on se asi Honzik nestihne vrátit, takže bys tam naskočil jako čověče.
1: Jenom abych to objasnil, Michal Skořepa je fenomenální muzikant a náš producent na poslední deset, natočil nám spousta klipů a v jednu dobu brácha měl problémy s karpálama do takový míry, že měl v obě ruce v sádře a museli jsme asi půl roku hrát s náhradním kytaristou a to byl právě Michal Skořepa.
0: Ano. Michal věčný náhradník, já samozřejmě si to můžu dovolit, my se známe opravdu velmi blízce, tak se trošku špičkujeme, protože samozřejmě zatímco zaskakoval tuhle uvohnoutu, tak najednou byl členem kapely JAR, jo. A takhle jako... on jako, ale má svýho Linkse, který je samozřejmě fenomenální.
1: Hele, je. Tak máš náhradníka, který je lepší kytarista než ty, lepší zpěvák než ty, lepší bubeník než ty, lepší baskytarista než ty.
0: Když se oblíkne, možná je líbí, pane, ale
1: to hezký. Může zaskočit kteroukoliv roli. Úplně. U nás kapele teda určitě.
0: Umí Ježíše i Jidáše, to už taky vím.
1: Tak.
2: Odposlech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
5: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak po nový fixe jsme si s dovolením taky dali ještě nový Stony, to taky já si říkám, že ten svět je tak krásně v pořádku, když ještě pořád Rolling Stones jako točejí nový desky a jsou skvělý.
1: Starý.
0: Jsou skvělý. Jsou starý a jsou skvělý. Je to jako ten zvuk je sexy a to prostě úplně miluju. Matěj, kapela Vohnout je tu technicky vlastně dokonce déle než 30 let. Tak mě zajímají, protože ty si nechci se jenom tak bohopustě jenom rozloučit, říct si čau, ať se daří, ale ty si to před pár vstupama na to trošku narazil, na období, na který vzpomínáš strašně rád, na období, na který jako méně. Tak vlastně takhle na závěr dvě věci. Jo. Kdy byla kapela v největší krizi?
1: Myslím si, že v roce 2010 po naší desce Karton Veverek.
0: Mm-hmm. Nevím, jestli se tě můžu ptát na důvod, může to zůstat bez odpovědi.
1: Já jsem spousta důvodů na jednom místě, jako prostě já jsem měl tenkrát hodně osobních problémů, který by sami možná vydali na knihu. Přišla nějaká ekonomická krize v té době, která se dotkla návštěvnosti všech kulturních akcí, to znamená i té naší. A měli jsme blbý studio, kde jsme nahrávali tu desku, měli jsme špatný nápady, prostě celý se to nějak nepovedlo, nedařilo a dostali jsme se do takové spirály, kdy se ty věci nedařily a navazovaly na sebe. Takže to bylo období, kdy jsme po zhruba 15 letech přemýšleli, jestli vůbec ještě budeme hrát, nebo jestli se na to nevykašlem. A pak přišla další deska s naším klientům, na které písnička z Českých bohémů třeba, a to nás restartovala. To bylo zase to hezký období.
0: To je skvělý. Na to jsem se vlastně nechtěl úplně zeptat jako protipolně, ale čemu přičítáš to, že jste tady přes těch 30 let, že se snad pro Bůh máte rádi, že jste v té samé sestavě, což je vůbec taky úkaz sám o sobě. Jo? Já jsem si to najmě před lety ještě myslel taky a nakonec mám celou kapelu už jinou. Jako prostě,
1: měli jsme velký čemu štěstí, velký štěstí na začátku, kterýho se vážím, že prostě se dali dohromady. Tak já s bráchou spolu vyrůstáváme od malička. Jako.
0: No což bacha na to. Což může být. Se na Gallagherovi, Oasis.
1: Tak.
0: Můžete to pojmout
1: i takhle. Ani my jsme to neměli úplně jednoduchý, jako, ten, jako nějaký vztahy v životě. Byly tam období, kdy to bylo horší, lepší. Dobře, ale jako ten základ tam je. A když už jsme s bráchou zakládali kapelu, tak člověk ví, co od toho druhého čekat. Zemánek byl náš spolužák z základní školy, který byl stejně součástí naší party, takový tý vinohradský, takže tam to automaticky vyplynulo. A bubeník do toho se štěstím zapadl se svým humorem, se svým nastavením pro hudbu, se svojí zodpovědností asi přístupu k té kapele a tak dále. Takže my jsme si takhle sedli a díky tomu těch 30 let fungujeme. Ale takhle vlastně to nemuselo být, protože my jsme tu kapelu zakládali s bráchou a pak vlastně dva roky jsme hledali další lidi, takže Zemánek s Fenkem do té kapely přišli až po předchozích třeba 10-20 adeptech na všechny ty pozice, baskytaristy, bubeníky a zpěváky, který jsme tenkrát hledali. Takže to mohlo samozřejmě dopadnout úplně jinak, ale samozřejmě, takže celkově vzato ten lidský faktor si sednul. Nemuseli jsme nikdy řešit nějaký zásadní problémy, že bychom chtěli jednoho člena vyhodit a tak dále. Takže to si myslím, že v tomhle tom jsme měli štěstí, no, ale to není recept, protože jako jiný ty štěstí nemá, jako příští život, až třeba nebudeme mít.
0: Jasně. Matěj, já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas, že jsi přijel a dorazil jsi sem. Přeju všechno nejlepší k 30 nám. Užijte to na maximum. Já se strašně těším, až si doposlouchám celou vaši audioknihu, protože ten začátek prostě je úžasný a velmi slibný. Pozdravuj kluky a měj se krásně.
1: Já moc děkuju za pozvání a přeju všem hezký den.
2: Od poslech Toma Frediho na rádiu Rock Zone.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od lesa, koupí auto od Esa.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
10: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
11: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Corey Taylor a Black Eyes Blue na rádiu Rock Zone, 14 hodin 1 minuta k tomu. O malinko jsme přetáhli, ale nevadí, každopádně v tuhle chvíli už vás od mikrofonu srdečně zdraví Šimon Kalousek, krásný čtvrteční odpoledne, a to s datem 14. května 2026. Dneska je Boniface, čili poslední ledovej muž, doufejme, že to tak bude. Každopádně se mnou taky ve studiu už Pišto, pojďme na první společný rychlej přehled zpráv, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne, tak svižně mucha dneska v Malostranský besedě, další pozvánky třeba za hodinku, teď jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na D3 bude možné jet 150 do konce roku. Fotbalisté Slávie jsou mistři a na finále mundialu vystoupí Madonna. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Americká nadnárodní skupina Mondele zklamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů. Aniž by viditelně změnila obal, rozhodl o tom soud v Brémách. Z větší části tak dal zapravdu žalobě spotřebitelského sdružení v Hamburku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie jsou mistři. Pražané si vítězství v nejvyšší soutěži definitivně zajistili včera, když ve třetím kole nadstavbové části deklasovali Jablonec vysoko 5-1. Oslavy ale ovlivnil trest zavření stadionu za výtržnosti několika individuí v sobotním derby proti Spartě. Trenér Slávie Jindřich Trpišovský prohlásil, že šlo o jeden z nejsložitějších titulů.
3: Jako v té kombinaci obhajovat, v kombinaci s Champions League, která vám vlastně každý kolo veme obrovský kus sebevědomí a musíte se vracet vlastně zpátky, v kombinaci s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý.
1: Slávie dorazilo i přes víkendovou ostudu podpořit před Eden několik desítek fanoušků. Přišel mezi ně i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který nakonec slíbil, že oslavu pro fanoušky po konci ligy aspoň v nějakém rozsahu uspořádají. Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. Deep Purple do důchodu neodcházejí, kapela chystá novou desku, spojila na ní síly s věhlasným producentem Bobem Ezrinem a vzniklo z toho dílo s názvem Splet. Výsledek si prý nemůžou vynachválit. První ochutnávky z alba chtějí pustit do světa co nejdřív. V noci čekejte zataženo, deštivo, přehánky, minima kolem 5 stupňů, na horách samozřejmě míň. Zítra pak dopoledne zataženo na východě s deštěm, postupně ale budou srážky ubývat, maxima až k 15.
0: Tak jo, děkujeme pěkně Pištovi za zprávy. Po 14. hodině nás tady čekají z muziky Skunk and Nancy, Scorpions a na úvod rodiny Kabáti a jejich Calamity Jane.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Velká legenda Bruce Springsteen, rok 1980, dvojalbum The River a z něj pocházející hitovka Hungry Heart právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od Bose k dopravě, 14 hodin a 18 minut, situaci v Praze sleduje dneska Martina, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Praze 10 v Malínské ulici bourala dvě osobní auta, neprůjezdný je tam jeden pruh. Přerušovaná kolona popojíždí před Prahu na plzeňské dálnici D5 od 9. kilometru až do Prahy na okruh k Ořechu. Kolonu čekejte také na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a sjezdem na Štěrboholy. Další kolona je na Plzeňské ulici ve Vrchlického ve směru na Smíchov, zdržíte se také na Spořilovské ve směru na Jižní spojku a na Jižní spojce je silný provoz ve směru na Černý most od sjezdu z ulice 5. května až Polanový most. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, díky, podíváme se samozřejmě i mimo Prahu. Na průtahu Náchoda v Dobenínské ulici se srazilo osobní auto s nákladním, zablokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením v dlouhý koloně. V Klášterci na Tohří v Tršově ulici havarovaly dva osobáky, s opatrností je místo nehody průjezdný. Na Lounsku v Bytozevsi v Jižní ulici bouraly dvě osobní auta, projíždějte tam opatrně. A v Prostějově ve Vrahovické ulici u křižovatky s Tovární směrem do centra bouraly dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, zdržení je ovšem minimální. Pojďme dál, Aerosmith a taky novinka od kapely Marmouzec, Cutback už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen. A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
12: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku kolem 15 stupňů, vesměs máme oblačno, noc na zítřek bude zatažená s přeháňkama, noční teploty budou v rozmezí 9 až 4 stupně, na horách pak kolem plus dvojky, zítra tedy v pátek dopoledne zataženo, na východě území navíc s deštěm, k večeru pak budou srážky a místy i oblačnost ubejvat a naměříme denní maxima od 11 do 15 stupňů v 1000 metrech na horách kolem plus 6. Ozzy Osbourne za pár minut a předtím taky Slash s Milesem Kennedym, Call of the Dogs.
0: Rádio Rock Zone.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: kuchyně německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Folková bluesmanka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 3:45 odpoledne, ještě než si tady dáme v celou další zprávy s Pištem, tak omrkneme dopravu. Tady v Praze pozor na jižní spojce u Průmyslový směrem na Barandovský most. Tam bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v koloně už od Běchovic. Na dálnici D1 na 194. kilometru u Brna směrem na Vyškov od Prahy bouralo osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Čekejte zdržení v přerušovaný koloně už od Rosic. Na dálnici D48 na 57,5 kilometru směrem z Českého Těšína na Frýdek místek havarovalo osobní auto, jeďte tam opatrně, provoz je plynulej bez kolon. Na Teplicku při průjezdu Duchcovem u Kruháče se střetly dvě osobní auta, provoz je částečně omezen, čekejte zdržení. Na trase Rumburg Nový Bor u odbočky na Dolní Podluží u kruhového objezdu se stala dopravní nehoda, při který došlo k úniku provozních kapalin, blokované jeden jízdní pruh. A konečně pozor taky v Chebu ve Vrázově ulici u kruhového objezdu, bouraly tam dvě osobní auta, projedete s omezením.
0: Radio Rockzone.
2: potisk, trička, byla CZ. Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Super sportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
7: Těšíme se na vás.
9: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Rádio Rockzone,
10: muzika na tělo.

0: Kapela Staind na Radio Rock Zone se songem It's Been a While. Máme přesně 15 hodin, což značí, že vás moderátorský židle znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční odpoledne. Je tady se mnou taky Pišto, pojďme na úvod hodiny dá další rychlej přehled zpráv. Čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne vám všem. Crippled Black Phoenix a Temple Fang dneska hrajou v Praze v Rock Café. Samozřejmě večer, a nebo ve vagónu naproti Znouzecnost a Bikiny. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Firmy hledají brigádníky, mladí Američané nemají šanci na vlastní bydlení a startuje hokejové mistrovství světa. Firmy začaly poptávat brigádníky na léto. Podle dat personálních agentur odměny oproti loňsku vzrostly o 10 až 15%. U náročnějších pozic je možné získat i přes 200 korun za hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. Struktura brigád je podle deníku Právo stabilní. Zhruba třetinu tvoří obchod, prodej a služby. Další třetinu logistika, sklady a manuální práce ve výrobě a stavebnictví. A přibližně čtvrtina připadá na gastronomii a cestovní ruch. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami. Kvitují aktuální poznatky o výdrži baterií. Statisíce českých domácností má fotovoltaickou elektrárnu na střeše domu. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobytí baterie elektrického auta. Jinak je ale nabíjecí infrastruktura po Česku minimální a takový prudký nárůst podle odborníků neustojí. Mladým Američanům se rozplývá sen, ne ten americký, ale sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů a to působí největší krizi v bydlení za poslední desetiletí.
3: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 tisíc korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New Yorku nebo San Francisco. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové mistrovství světa buší na vrata. Sportovní ledový svátek začíná ve Švýcarsku už zítra. Jak to tam vypadá? Přímo v místě konání ve Friburgu přiblíží přímo z místa redaktor iDnes.cz Vojtěch Tůma.
4: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF arény tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká rocková legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už v roce 2021 prodali autorská práva za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hotů podle odhadu vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. V noci by mělo být zataženo s přeháňkami minima někde ke 4. Zítra pak dopoledne zataženo na východě s deštěm, postupně by ale srážek mělo ubývat. Maximální teploty k 15.
0: Tak jo, děkujeme pěkně. Po 15. hodině si tady naservírujeme Linkin Park, taky Meredith Brooks a na úvod hodiny Horký, že slíže a jejich pecku a já zprostám.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a po klasice od T-Rex Get It On z roku 1971 pojďme na silnice, 15 hodin 20 minut. Martina nám řekne, jak to teď jede v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na jižní spojce ve směru k Barandňáku za nájezdem od Průmyslové bouralo osobní auto s kamionem, do kolony se dojíždí za sjezdem z hradecké dálnice D11. Na Praze 1 v Dlouhé ulici u křižovatky s Rámovou bourala dvě osobní auta. A na Praze západ v Hostivici v ulici Československé armády u křižovatky s ulicí Palouky bouralo osobní auto s motorkářem. Projíždí se tam s omezením. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Na Českolipskou odbočky na Jablonné v Podještědí směrem ze Stráže pod Ralskem bourali dva osobáky, počítejte se zdržením. V Ostravě v Hulvákách v ulici 28. října u křižovatky s Mařátkovou bourali dvě osobní auta, projedete tam s omezením. A na Novojčínsku v Kopřivnici v ulici Československé armády u kruhového objezdu s ulicí Obránců míru srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte se zdržením v kratší koloně. Tak jo, dáme hymn a dáme taky novinku o Dead Cab for Cutie, Riptides.
0: Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
13: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
0: Novinka. Exkluzivně na rádiu Rock Zone.

0: Something for the Pain v živém provedení od kapely Bon Jovi. Je to samozřejmě zároveň pozvánka na dnešní 18. hodinu, kdy dorazí můj kolega Frank. No a s ním si dáte celou hodinku výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert. No a když už jsme u těch koncertů, pojďme se podívat, kam můžete vyrazit dneska večer.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Tak dneska se toho děje opravdu hodně, takže vás tímto odkazuju na náš web rockzone.cz do sekce Club Life, kde najdete kompletní seznam všech hudebních akcí, nebo taky na našich sociálních sítích. Každopádně tady v Praze v Rock Café dneska britská parta Crippled Black Phoenix a jako předskokani holandský Temple Fang. Malostranský besedě zahraje Mucha. Na sedmice na Strahově Oddity and Abstral Compost, u vystřeleného voka Absolutní neklid a TGP. V Kafé v lese Molo, který tam zároveň pokřtějí desku, jako host Michal Strnad a ve vagonu Znouzecnost a Bikiny. V Černošicích dneska velmi zajímavá akce, protože tam dorazí bubeník Billy Cobham se svým kvintetem do klubu Kino. Každopádně ta akce je beznadějně vyprodaná, tak snad jedině zkusit štěstí, jestli někdo nenabídne třeba Lupen na sociálních sítích. V Plzni dneska v Zachspabu Krausberry, v Brně v klubu Leitnerova Luboš Pospíšil N5P, bude to koncert v rámci oslav jeho 75. V klubu Alterna Taškent a v kabinetu Mus Panoptikum, který tam pokřtějí svoji desku a Ghost of You. No a mám tady ještě jedno Blansko, pokud jste odtamtud nebo se tam budete dneska pohybovat, tak v klubu Koruna vystoupí Záviš. Pojďme dál, čekají nás Queenie a taky kapela Sabaton, The Unkillable Soldier.
1: Radio Rock Zone.

0: Tu je doktor Pepe a samozřejmě tři sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavně, že je večírek.
1: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Volkswagen.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme ve čtyři další zprávy s Pištem, Martina nám řekne, jak to vypadá na pražských silnicích. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, 7-kilometrová kolona je aktuálně před Prahou na plzeňské dálnici D5 a v koloně se jede až na pražský okruh k Ořechu. Nehoda osobního auta s kamionem překáží na jižní spojce ve směru k Barandovskému mostu za nájezdem od Průmyslové. Kolona popojíždí od sjezdu z Hradecké D11. A na Černém mostě v Chlumecké ulici směrem z centra u sjezdu na Ocelkovou ulici dejte pozor na porouchané auto. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Podíváme se v rychlosti i mimo hlavní město na D11 na 113. kilometru na sjezdu na Jaroměř směrem od Prahy. Se srazily dvě auta, částečně brání v provozu. Kolona tam má aktuálně přes 2 kilometry. V Kolíně v ulici Dukelských hrdinů křižovatky s ulicí Pod hroby srazilo osobní auto cyklistů. Na místě záchranáři projedete s omezením. Na trase Karlovy Vary Chodov u odbočky na Jenišov se srazily dvě osobní auta. Na místě zasahou záchranné složky a policie řídí dopravu Kivadlově. Na Trutnovsku ve dvoře Králové ve Smetanově ulici u křižovatky s Alešovou ulicí bouraly dvě osobní auta. V Ostravě v Přívoze na Velkém Kruháči u dálnice D1 ve směru na Polsko bouraly dvě osobní auta. Projedete tam s omezením. A konečně v Šumperku v ulici doktora Edvarda Beneše poblíž kruhového objezdu srazilo osobní auto cyklistu. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v kratší koloně.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byl, byla, byl, byla, byl, CZ. Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
6: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte. Design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
5: Těšíme se na vás.
7: Pryč DPH! Pryč DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
10: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Vzpomínka na 90. Chumba Wamba, Tap Tam Bing na rádiu Rockzone. Máme přesně 16 hodin, od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek. V rámci možností přeju příjemný čtvrteční odpoledne. Se mnou už taky Pišto, pojďme hned na další zprávy, čus.
1: Ahoj, pěkný odpoledne. Teploty venku se nám pohybují někde kolem 13. Mají oko. Mucha dneska zahraje v Malostranský besedě v Praze, nebo mrkneme do Blanska, tam v Koruně zahraje Záviš. A my jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sociální sítě ničí rodiny. Irán pustil Hormuzem 30 lodí a slavistické oslavy budou. Pivovary se bouří, jejich zástupci odmítají navrhovanou změnu kategorizace piv. Evropská komise má na stole návrh, podle kterého by se v roce 31 pivní produkty nedělily podle stupňovitosti, jak tomu je dneska, ale podle obsahu alkoholu. Podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha to ale nedává smysl a lidi by z toho byli akorát zmatení.
3: Navíc je to podstatně přesnější měření. Stupeň je jednoznačně deklarován, zatímco když vezmeme procenta ABV, tak se svými tolerancemi se nám budou překrývat kategorie a ten impact do toho českého ležáku by byl obrovský.
1: Do kategorie piv s obsahem mezi 4 a 5% alkoholu by s ohledem na toleranci spadala 10, 11 i 12. Sociální sítě ničí české rodiny. Podle průzkumu agentury NMS narušují rodinnou pohodu stejně jako třeba alkohol. V každé páté domácnosti u nás se najde aspoň jeden člen závislý na mobilu. A to má na rodiny podle analytika agentury Prokopa Vejdy obrovský vliv.
4: Jde o jev, kdy algoritmicky sociální sítě zobrazují každému členovi trochu jinou realitu. Potom se sejdou u večeře každý s trochu jinými názory, stále méně vidí tu realitu stejně a to je nějaký negativní dopad právě na tu jejich schopnost trávit kvalitně čas.
1: Možná i proto souhlasí s případným zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let více než 80% Čechů. Irán začal umožňovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s iránským protokolem pro správu průlivu. Iránské revoluční gardy následně podle agentury Reuters uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení iránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Slávie nakonec oslaví titul i se svými fanoušky. A to i přesto, že včerejší zápas s Jabloncem, který stvrdil vítězství sešívaných v lize, proběhl v pražském Edenu kvůli trestu bez diváků. Někteří fanoušci dorazili alespoň ke stadionu. Přišel mezi ně i majitel klubu Pavel Tykač a šéf Jaroslav Tvrdík. Ten nakonec po sobotních výtržnostech s odkazem na majitele změnil názor a oslaby prý budou.
5: Budeme chystat po tom posledním zápase s Plzní nějaký typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat a oslavit to, takže my vám dáme vědět.
1: Následně to Slávia pozvrdila i na svých sociálních sítích. Oslavy 23. titulu s fanoušky ale mají být oproti loňskému ročníku skromnější. Novinkou v kinech je dokument Iron Maiden Burning Ambition. Hlasitá jízda historií jedné z největších metalových kapel všech dob, pokračuje Saša Ptáčková.
6: Film mapuje 5 desetiletí jedné z nejikoničtějších cest hudební historie. Díky archivům Iron Maiden i novým rozhovorům odhaluje zákulisí legendy. Ta si totiž po celém světě vybudovala přímo armádu věrných fanoušků.
1: V noci zítra dopoledne čekejte zataženost přeháňkama, minima v noci někde kolem 4. Zítra pak postupně ubývání srážek i oblačnosti a maxima k 15.
0: Děkujeme pěkně, po 16. hodině nás tady na rádiu Rockzone čeká Apokalyptika, taky Edwin Collins a na úvod hodiny Kabáti a Bára.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Raný období Davida Bowieho, rok 1969 a skvělá věc Space Oddity právě teď doznívá na rádiu Rockzone.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Tak jdeme znovu na silnice 1620. Martino, jak to vidíš v Praze? Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na křižovatce ulice Štvanici a Velzonová brzdí provoz porouchané auto, počítejte se silným provozem. Dva osobáky bouraly na Praze 2 v Mikovcově ulici u křižovatky s Legerovou, projíždí se tam s omezením. Celkově čekejte v Praze silný provoz a na hlavních tazích se připravte na tvorbu kolon. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Podíváme se v rychlosti i mimo Prahu. Aktuálně pozor taky na dálnici D11 na 52. kilometru směrem na Jaroměř. Tam se v koloně v levém pruhu srazily dvě osobní auta a za nehodou se vytvořila skoro 2 kilometry dlouhá kolona. Na trase Plzeň Nepomuk za Chocenicemi havarovaly dva osobáky, blokují jeden jízdní pruh a tam se tvoří kolony v obou směrech. V Ostravě v Mariánskohorské ulici před velkým kruhovým objezdem směrem do ulice 28. října tři osobní auta v sobě blokují jeden jízdní pruh, čekejte zdržení. Na výjezdu z Opavy směrem na Hlučín na kruhovém objezdu se srazilo osobní auto s nákladňákem a provoz je částečně omezen. A na Znojemsku na silnici 3. třídy v Plenkovicích havarovala dodávka, na místě zasahují záchranáři a policie řídí dopravu kyvadlově. Offspring za pár minut a předtím taky letošní věc od U2, Song of the Future.
1: Radio Rockzone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rockzone.
4: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky sítí Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Aktuální teploty v Česku kolem 15, k tomu oblačno až skoro zataženo. V noci na zejtřek bude zataženo s přeháňkama, teploty v rozmezí 9 až 4 stupně. Zítra tedy v pátek dopoledne zataženo, na východě i s deštěm. K večeru pak budou srážky a místy i oblačnost ubejvat a naměříme denní maxima od 11 do 15 stupňů, v 1000 metrech na horách pak kolem plus 6. Faith No More za chvíli a taky italský Måneskin Supermodel.
0: Radio Rock Zone.
2: E-Report. Hudební magazín s více než 30letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky videa a blogy rockových hvězd. Soutěže o superceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
5: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
4: Těšíme se na vás.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: umělecké kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Před zprávama v 17 hodin ještě jeden rychlej pohled na dopravu. Martino, co Praha, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Štěrbolské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem k Barandáku v pravém pruhu bouralo osobní auto s nákladním, kolona sahá až na Černý most. Skoro 5 kilometrů má kolona aktuálně na D5 před Prahou směrem od Plzně a pokračuje se v ní až k Ořechu na Pražský okruh. Celkově kvůli odpolední dopravní špičce počítejte se silným provozem a s tvorbou kolon na hlavních tazích a v centrální části města. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, děkuju. Ještě jednu Prahu dodám. V Dejvicích pozor, v Bechyňově ulici u křižovatky s Flemingovým náměstím. Tam bouralo osobní auto s motorkou. Projedete s omezením. Osobní auto s motocyklem bouralo taky na příjezdu do Kralup nad Vltavou směrem z Kozomína. Na místě zasahou záchranáři a zdržíte se kolem 5 minut. V Milevskou ulici Petra Bezruče u křižovatky s Jiráskovou ulicí bouralo osobní auto s autobusem. V Brně Slatině na křižovatce ulic Hřibská a Tuřanka šetří policie střed osobního auta s náklaďákem. S několika minutovým zdržením počítejte ve směru z centra a od Tuřan. A na Jihlavsku pozor na výjezdu ze Zhoře směrem do Stáje. Havaroval tam osobák a jezdí se tam kyvadlově.
0: Radio Rock Zone.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská Sympulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná Fixa, Vohnout, Doktor PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Imuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzbursku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzbursku chvíle s rodinou. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
10: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
10: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Klasika z černého alba od Metallica, The Unforgiven, na rádiu Rock Zone. Za necelou půl minutu je tady, přátelé, 17. hodina. Od mikrofonu vás znovu zdraví Šimon Kalousek, příjemný čtvrteční odpoledne. No a před poslední společnou hodinkou pro dnešní den dáme taky další zprávy s Pištem. Čus.
1: Ahoj, pěkný pozdní odpoledne. Já hodím jednu tradiční pozvánku za nějakým večerním koncertem. Molo, křtěj album v Kafe v lese v Praze. A teď dáme všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na D3 bude možné jet 150 do konce roku. Policie chce lebku svaté Zdislavy zařadit do celosvětové databáze a fotbalisté Slávie jsou mistři. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Policie zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů. Neznámý pachatel v úterý mezi 18. a 6:15 využil toho, že byl v bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách. Z větší části tak dal zapravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Slávie jsou mistři. Pražané si vítězství v nejvyšší soutěži definitivně zajistili včera, kdy ve třetím kole nadstavbové části deklasovali Jablonec vysoko 5-1. Oslavy ale ovlivnil trest zavření stadionu za výtržnosti několika individuí v sobotním derby proti Spartě. Trenér Jindřich Trpišovský prohlásil, že šlo o jeden z nejsložitějších titulů.
3: Jako v té kombinaci obhajovat, v kombinaci s Champions League, která vlastně každý kolo veme obrovský kusek, nevědomí, musíte se vracet vlastně zpátky, v kombinaci s kvalitou, která prostě v lize je, tak je to náročně to složitý.
1: Slávii dorazilo i přes víkendovou ostudu podpořit před Eden několik desítek fanoušků. Přišel mezi ně i šéf klubu Jaroslav Tvrdík, který nakonec slíbil, že oslavu pro fanoušky po konci ligy aspoň v nějakém rozsahu spořádají. Deep Purple do důchodu neodcházejí. Kapela chystá novou desku, spojila na ní síly s věhlasným producentem Bobem Ezrinem a vzniklo z toho dílo s názvem Splet. Výsledek si nemůžou vynachválit. První ochutnávky z alba chtějí pustit do světa co nejdřív. V noci a zítra ráno čekejte zataženost přeháňkama minima někde ke 4. Postupně zítra pak budou srážky ustávat a tam čekejte maxima i do 15.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině slash s Milesem Kennedym, taky Tři sestry a jako otvírák Evanescence, Call Me When You're Sober.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Ostravská legenda AC/DC, rok 1979, album Highway to Hell a titulní skladba právě teď na Rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pojďme znovu omrknout situaci na silnicích. Máme 17 hodin 17 minut. No a situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Martina z Globálu. Ahoj.
2: Ahoj Šimone, na jižní spojce ve směru na Štěrboholskou spojku za sjezdem na Hostivař došlo k nehodě s pomalojedoucí kolonou. Počítejte od Spořilova. Na Štěrboholské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem na jižní spojku v pravém pruhu bouralo osobní auto s nákladním. Kolona je od sjezdu z Hradecké dálnice. Na Vinohradech v ulici U kanálky bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou osobáků se stala také na Praze 4 v ulici Zálesí před křižovatkou s Vídeňskou směrem do centra. Počítejte s menším zdržením. Z Global Assistance Martina.
0: Martino, děkuju. Problémy jsou taky na dálnicích, na D1 stále pozor na 194. a 5. kilometru u Brna směrem do Vyškova. Tam bouralo osobní auto s nákladním v koloně. Počítejte s narůstajícím zdržením. Na dálnici D11 na 16. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním a s dodávkou. Blokovaný je pravý jízdní pruh, kolona se tam zatím netvoří. No a v opačném směru D11 na 380. ve směru do Hradce bouraly dvě auta v levém pruhu. I tam čekejte pomalej provoz. Na Chomutovsku za Kadaní směrem na Březno havarovaly dvě osobní auta, vozovka je průjezdná Kivadlově a ve Frýdku místku ve Svazarmovské ulici srazilo osobní auto cyklistu, na místě zasahou záchranáři a policie, s opatrností tam projedete. Pojďme dát Nirvánu a taky novinku od Black Label Society, Ozzy Song.
1: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: E-Report. Hudební magazín s více než 30-letou tradicí. Exkluzivní rozhovory a reportáže. Novinky, videa a blogy rokových hvězd. Soutěže o super ceny a kalendář akcí. Bav se hudbou na e-report.cz.
5: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
10: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
11: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
10: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Dobrý den. Jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
14: Objevte největší výběr sportovních vozů Audi na jednom místě. Supersportovní R8 a limitované edice modelů RS3, RS4, RS5 nebo RS6 jsou tu pro vás. Výkon, který cítíte, design, který mluví za vás. To jsou sportovní vozy Audi v Autojaru v Kunratice. Přijďte si vybrat a zažijte sílu Audi ještě dnes.
13: Těšíme se na vás.
15: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Novinka. Exkluzivně na Rádio Rockzone.

0: Paramorapecká kraš v živém provedení na rádiu Rockzone, no a už od 6 si můžete tady užít celou hodinku živáků v kuse, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert s mým kolegou Frankem. Ode mě ještě Van Halen a dáme taky paparouč Wake Up Colin.
1: Rádio Rockzone. Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích Go Out, Ticketmaster a Ticketportal.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Folková bluesmanka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než se s váma pro dnešek rozloučím, tak si dáme ještě čerstvý dopravní informace 17.43. Martina sleduje situaci v Praze, ahoj.
2: Ahoj Šimone, na Štěrboholské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem na jižní spojku v pravém pruhu stále překáží nehoda osobního auta s nákladním. Kolona je od sjezdu z Hradecké D11. Na Praze 4 v ulici Antala Staška před křižovatkou s Budějovickou směrem z Krče do Michle bourala dvě osobní auta. Neprůjezdný je tam jeden pruh, projíždějte tam opatrně. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, díky. V Novém Městě nad Metují v ulici TG Masaryka se srazily dvě osobní auta. Dbejte tam zvýšený opatrnosti. Na trase České Budějovice Kaplice u Netřebic narazilo osobní auto do stromu. Na místě probíhají záchrany a vyprošťovací práce a policie řídí dopravu jedním pruhem. A pozor taky na trase Jihlava Znojmo na průtahu Stonařova. Tam se srazilo osobní auto s nákladním a blokované jeden jízdní pruh. V obou směrech se tvoří kolony. Tak přátelé, já Šimon Kalousek se s váma pro dnešek loučím, přeju krásný zbytek čtvrtka, od 6 už s váma Frank a naše pravidelný pořady Nekonečnej koncert a Hrajeme na přání. No a my si to spolu dáme zase zítra v pátek klasicky od 2 odpo do tý doby čus.
0: Radio Rock Zone. Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Legendy Iron Maiden se vrací do Česka. 14. června 2026 vystoupí v Hradci Králové v Parku 360 a oslaví zde 50 let na scéně se svou nezapomenutelnou dvouhodinovou show. Vstupenky v sítích GoOut, Ticketmaster a Ticketportal.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: S Rockzonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
12: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Krásný, dobrý, nefalšovaný čtvrteční podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. Jak jste sami slyšeli, tak tady nejsem sám, to se mnou je druhý do vaší oblíbený dvojice, a to sice Pišto, který se tady přede mnou obnažuje, no to je krásný bříško, vidíš to?
1: To je krásný.
0: Nádherný. No, každopádně my vám přejeme krásný čtvrtek, 14. května 26, taky všechno nejlepší k svátku všem Bonifácům, Dinám a Aglajám, který ho dneska slaví, taky si dneska připomínáme, to asi ne. Den matek?
1: Já nevím.
0: To asi ne.
1: To tam máš napsaný, já to tady nemám.
0: Já nevím, proč je to tam napsaný, jako den matek byl v neděli, že jo? Takže to si nepřipomínáme. Co bych vám ještě řekl zajímavého? Že dneska slaví třeba narozeniny Eric Peterson, kytarista kapely Testament, nebo David Byrne z Talking Heads. Tolik ale chytrosti ode mě, no a pěš to povídej, co máš pro nás ty hezkýho zajímavýho?
1: No tak jsme to zase všechno vyžral, že jo? Tak
0: na půlku,
1: tady zbývá, no. Crippled, Black Phoenix, Rock Cafe.
0: Jo.
1: Večer zahrajou.
0: No.
1: O. A nebo mrkneme do, no do Brna ne, ale do Blanska, to je tam vedle, tak tam je dneska Záviš v Koruně.
0: Hmm.
1: Jinak teploty venku jsou, jak tam je?
0: Příjemně,
1: jo?
0: Sympaticky.
1: Tak to je dobře, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Soud zakázal bourání Libeňského mostu, mladí Američané nemají šanci na vlastní bydlení a na finále mundiálu vystoupí Madonna. Krajský soud v Brně potvrdil zákaz bourání Libeňského mostu v Praze podle původní zakázky pro firmu Metrostav. Soud tak zamítl žalobu technické správy komunikací proti rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle antimonopolního úřadu Praha po podpisu smlouvy z roku 2022 zásadně změnila projekt z opravy na stavbu repliky, čímž fakticky zadala novou zakázku bez řádného tendru. TSK verdikt soudu respektuje. Smlouvu s dodavatelem už ukončil a připravuje novou soutěž. Kvůli stopce pro stavební práce nyní město zvažuje, že pro obnovení tramvajového provozu postaví na 2 až 3 roky dočasné přemostění. Firmy začaly poptávat brigádníky na léto. Podle dat personálních agentur odměny oproti loňsku vzrostly o 10 až 15%. U náročnějších pozic je možné získat i přes 200 korun za hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. Mladým Američanům se rozplývá sen. Ne ten americký, ale sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů a to působí největší krizi v bydlení za poslední desetiletí.
3: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 tisíc korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New Yorku nebo San Francisku. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 80 tisíc lidí. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Red Hot Chili Peppers prodali svůj katalog za stovky milionů. Americká rocková legenda inkasovala od Warner Music Group zhruba 300 milionů dolarů za master nahrávky svých 13 alb. Jde o další obří obchod. Už před 5 lety prodali autorská práva za 140 milionů dolarů. Celý katalog Red Hotů podle odhadu vydělává kolem 25 milionů dolarů ročně. V noci čekejte zataženost přeháňkama, kránu taky, a zítra k večeru už ubývání oblečnosti. V noci minima někde kolem 4, zítra maxima k 15.
0: Takže prostě bude hnusně. No, Pišto, moc krát díky a my si, přátelé, pojďme dát náš pravidelný pořadný konečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. Dneska pro vás mám Pink Floyd, Rammstein nebo Rolling Stones a i Honky Tonky Women.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 18.16 na rádiu Rockzone, no a nastal ideální čas na to podívat se, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Tu nám popíše Martina z Global Assistance. Ahoj.
2: Ahoj Franku, na Vinohradech v Anglické ulici u křižovatky s Italskou boural osobní auto s motorkářem, provoz je tam omezený. Na nehodu dvou osobáků dejte pozor na Praze 4 v ulici Antala Staška před křižovatkou s Budějovickou ve směru od Krče. Na dálnici D11 na 14. kilometru směrem z Hradce Králové na Prahu došlo k hromadné nehodě několika aut. Na místě zasahují záchranné složky včetně vrtulníku a dálnice je uzavřená. Před posledním volným sjezdem na 18. kilometru je aktuálně 2-kilometrová kolona. Z Global Assistance Martina.
1: Martino, moc krát, díky, no a my už pojďme na další živáky. Čekají nás Judas Priest, Green Day anebo Linkin Park a jejich Given Up.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Queenmania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
3: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
4: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Spartani, veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
6: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Když jsme u těch živáků, tak se podíváme taky na to, kam můžeme my dneska večer vyrazit. Začneme s Prahou, kde můžete vyrazit třeba do Rock Cafe. Tam dneska hrají Crippled Black Phoenix a s nimi Temple Fang, nebo na sedmičku na Strahov, kde hrají Odety a s nimi Abstral Compost. V Cafe v Lese hrají Molo a s nimi Michal Strnad, ve vagónu Znouzecnost a Bikiny. Pak to mám třeba Plzeň, kde v Zaxpabu vystoupí Krausberry, nebo v Brně v klubu Altarna vystoupí Taskent a Liborn, a nebo v Blansku v Koruně vystoupí Záviš. Víc pozvánek najdete na našem webu sekci Club Life a nebo na našich sociálních sítích. Teď už pojďme na další živáky. Čekají nás Led Zeppelin nebo Cranberries a jejich Promises.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: samozrejme tri sestry. Více na www.trisestryopener.cz. Hlavne, že je rečírek.
1: Folková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. A zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a my se ještě jednou v té hodině pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V Praze v Motole v Zahradničkově ulici u křižovatky s ulicí u Poštovky bourala dvě osobní auta. Projedete s omezením. Na dálnici D8 na druhém kilometru ve směru na Prahu srazilo osobní auto psa, s opatrností projedete. V Praze na sjezdu z jižní spojky na Černokosteleckou ulici bourala dvě osobní auta, projedete jedním pruhem. A na Praze západ v Hostivici v ulici Československé armády se srazila tři osobní auta, počítejte s omezením. Tohle tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák a za chvilku tu máme další rychlej přehled zpráv.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Radio Rock Zone.
0: Radio Rock Zone. Do you wanna get right?

0: No tak jo, přátelé, Heindrd nás doprovodil do 7 hodiny večerní na rádiu Rockzone. Od mikráku se vám samozřejmě hlásí Frank a Pišto, přejeme krásný čtvrtek 14. května 26. A co bych vám... No, co?
1: No a co?
0: No a co? No tak nic, no dobře. Tak já tady nic dalšího hezkého pro vás nemám, tak Pišto, obohať nás nějakýma hezkýma informacemi.
1: Tak nic hezkýho pro nás neměl ani... na začátku, že?
0: Vaš slova.
1: Dobře, no. Ne, jsi krásnej. Prosím vás, absolutní neklid jsou dneska u vystřelenýho oka, tak komu se chce, skočte.
0: Tak jako já si myslím, že když máš vystřelený oko, tak máš taky absolutní neklid.
1: No, můžeš mít chvíli minimálně, no.
0: Jo.
1: A Taskent křtějí desku v klubu Alterna, což je v Brně, kdybyste nevěděli. Pokud nevíte, kde je Brno, je to jedno, jdeme na všechno podstatný, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Sněmovna žádá zrušení sjezdu sudetských Němců. Irán pustil Hormuzem 30 lodí a startuje hokejové mistrovství světa. Sněmovna dnes hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otvírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudetských Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Pivovary se bouří, jejich zástupci odmítají navrhovanou změnu kategorizace piv. Evropská komise má na stole návrh, podle kterého by se v roce 31 pivní produkty nedělily podle stupňovitosti, jak tomu je dneska, ale podle obsahu alkoholu. Podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha to ale nedává smysl a lidi by z toho byli akorát zmatení.
3: Navíc je to podstatně přesnější měření. Stupeň je jednoznačně deklarován, zatímco když vememe procenta ABV, tak se svými tolerancemi se nám budou překrývat kategorie a ten impact do toho českého ležáku by byl obrovský.
1: Do kategorie piv s obsahem mezi 4 a 5% alkoholu by s ohledem na toleranci spadala 10, 11 i 12. Irán začal umožňovat některým čínským lodím plavbu Hormuzským průlivem, a to v souladu s iránským protokolem pro správu průlivu. Iránské revoluční gardy následně podle agentury Reuters uvedly, že od středečního večera průlivem proplulo okolo 30 plavidel, která obdržela povolení iránských úřadů. Není jasné, zda se jednalo pouze o čínské lodě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejové mistrovství světa buší na vrata. Sportovní svátek začíná ve Švýcarsku už zítra. Jak to vypadá v místě konání ve Friburgu, přiblíží redaktor Vojtěch Tůma.
4: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF arény tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: Bubeník a zpěvák Mastodon Brent Taylor potvrdil, že 9. studiové album je hotové. Chystané LPčko bude pro progresivní metalisty z Atlanty prvním počinem bez spoluzakládajícího kytaristy a zpěváka Brenta Hinze, který opustil skupinu v březnu roku 25. Hinze o 5 měsíců později tragicky zahynul při nehodě na mašině. Nahradil ho koncertní kytarista Nick Johnston, který se podle dostupných informací na novém albu už podílel. Já furt slibuju v noci zataženo s přeháňkama, ono furt nic, no tak uvidíme.
0: Nepřivolám to.
1: Já to rád přivolám. Zítra už k večeru zase bez srážek a snad i bez oblačnosti. V noci minima kolem 4, zítra maxima k 15.
0: Tak jo, no, tak moc krát díky, Pišto, a my si, přátelé, pojďme dát náš další pravidelný pořad, kterým je hraní na vaše přání, čili pokud si chcete něco nechat zahrát, tak mi neváhejte napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už si pojďme dát Ariu a jí Die Live.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

máme tu první pecku na přání, a to sice pro volajícího posluchače Pepu, který má žízeň evidentně, tak bych chtěl nechat zahrát žízeň od Kabátů. Pojďme na to.

0: Queen Mania. To bude strhující koncert plný energie, emocí a nesmrtelných songů, které zná celý svět. 15. května Lidový dům Kbely. Vstupenky koupíte na Go Out. Více na www.praha19.cz. Zve vás městská část Praha Kbely. Přijďte si to užít.
1: Mediálním partnerem je Radio Rock Zone.
2: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
3: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
2: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
3: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
2: Tak dej odběr našemu kanálu.
4: Novinka. Exkluzivně na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone. Muzika na ďalo.
1: Bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trucks ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trucks Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock and roll. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.
2: Další pecka na přání bude pro našeho věrného volajícího a posluchače Roberta, který mě poprosil o zahrání Škvorů a jejich Síl starých vín, a to sice pro svýho tátu k 70. narozeninám. Tak všechno nejlepší a tady jsou Škvoři.

0: Rádio Rock Zone.
1: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie. Činasky, Škvor, David Koller, Vypsaná fixa, Vohnout, Doktor Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak jo, přátelé, 8. hodina večerní před námi, to znamená jenom jediný, a to, že nás čeká poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vám ale samozřejmě popřeju krásný čtvrtek 14. května 26, taky všechno nejlepších svátků všem Bonifácům, Dinám a Aglajám, který ho dneska slaví. No a pokud byste neměli večer třeba co dělat a chystali byste se vyrazit na nějakou tu akci, tak vás rád pozvu třeba do vagónu, kam to bezpečně stíháte, tam dneska hrají Znouzecnost a nebo Bikiny. Víc pozvánek najdete třeba na našem webu, ale my už si teď pojďme dát poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv spolu s Pištem.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Na D3 bude možné jet 150 do konce roku. AI nahrává kyberšmejdům a na finále Mundialu vystoupí Madonna. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Umělá inteligence slouží i internetovým podvodníkům. Díky AI jsou stále věrohodnější. Umělá inteligence totiž zpřístupnila nové triky, které třeba věrohodně napodobí hlas konkrétního člověka. Policejní preventista Ondřej Penc říká, že zloději mají o to jednodušší práci.
3: Útočník využije třeba nějakého nástroje umělé inteligence, má třeba z nějakých videí hlas třeba ředitele firmy, protože ředitel firmy se rád propaguje na sociálních sítích. Ahoj Maruško, jsem na dovolený, ale musíme proplatit tady tu fakturu, posílám v příloze, zařiď to prosím.
2: Kyberútoků na české firmy v loni proběhlo více než 1700 a nejvyšší ukradená částka se blížila 6 milionům korun. Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách. Z větší části tak dal zapravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. A vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Stratfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Zahájí ho 11. června v Guadalajaře proti Koreji. O týden později nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru. Deep Purple do důchodu neodcházejí, kapela chystá novou desku, spojila na ní síly s vyhlasným producentem Bobem Ezrinem a vzniklo z toho dílo s názvem Splat. První ochutnávky z alba chtějí pustit do světa co nejdřív. Pátek čekejte dopoledne zataženo na východě s deštěm, k večeru budou srážky místy i oblačnost ubývat a k tomu maxima do 15.
0: Piš to moc krát, díky, užij si zbytek večera, no a my si přátelé pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo, hned skrát pro vás mám třeba Linkin Park, Liquido nebo Vysáče a jejich známku Punku.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jdeme se mrknout, jak to vypadá na silnicích. Aktuálně v Praze v Motole v Zahradničkově ulici u křižovatky s ulicí u Poštovky bourala dvě osobní auta, projedete tam s omezením. Pak tu mám na Štěrbohovské spojce za nájezdem z ulice Národních hrdinů směrem na Barandovský most se pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním kolem, má cirka kilometr a půl. Pro Plzeň tu mám v Plzni v Domažlické ulici poblíž velkého kruhového objezdu bude v pravém pruhu probíhat čištění vozovky, tak tam dejte pozor, ať tam do nich náhodou nenajedete. Na dálnici D1 na 180 km směrem na Brno stojí na krajnici prouchané nákladní auto, tak tam dejte pozor. No a ještě tu mám například Uherské Hradiště, kde ve Štěpínské ulici u křižovatky se Zahradní se srazila dvě osobní auta s opatrností místo nehody průjezdné. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme s novinkou od Strokes s názvem Going Shopping.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: S Rock Zonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Novinka. Exkluzivně na Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Jdeme se podívat, jak to vypadá aktuálně a bude vypadat s počasím. Píšeme to tu 12 stupňů a oblačno. V noci očekávajte zataženo s přeháňkami, nejnižší teploty 9 až 4, na horách kolem 2. Zítra bude dopoledne zataženo, na východě s deštěm, večer budou srážky a místy je oblačnost ubývat a nejvyšší teploty očekávajte 11 až 15 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 6. Tolik tedy k počasí, my pojďme na další muziku, čekají nás Iron Maidena nebo Cedar a jejich Leech.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
2: Bluesmanka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s tou kvalitou, která nestárne od Maidenu, se s vámi Frank pro dnešek loučí. Vy si samozřejmě užijte zbytek čtvrtečního večera, opatrujte se a my se uslyšíme zase zítra ve stejný čas na stejném místě. Do té doby se tedy, jak jsem říkal, mějte krásně, opatrujte se a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Firmy hledají brigádníky na léto, mladí Američané nemají šanci na vlastní bydlení a startuje hokejové mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Firmy začaly poptávat brigádníky na léto. Podle dat personálních agentur odměny oproti loňsku vzrostly až o 15%. U náročnějších pozic je možné získat přes 200 korun na hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. Struktura brigád je podle deníku Právo stabilní. Zhruba třetinu tvoří obchod, prodej a služby, další třetinu logistika, sklady a manuální práce ve výrobě a stavebnictví a přibližně čtvrtina připadá na gastronomii a cestovní ruch. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami. Statisíce českých domácností má fotovoltaiku. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobytí baterie elektrického auta. Jinak je ale nabíjecí infrastruktura po Česku minimální a takový prudký nárůst podle odborníků neustojí. Mladým Američanům se rozplývá sen, ne ten americký, ale sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů a to působí největší krizi v bydlení za poslední desetiletí.
2: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 000 korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New Yorku nebo San Francisco. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové mistrovství světa buší na vrata. Sportovní svátek začíná ve Švýcarsku už v pátek. Jak to vypadá v místě konání ve Friburgu, přiblíží redaktor iDnes.cz Vojtěch Tůma.
3: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF arény tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: A jak bude v pátek, dopoledne zataženo na východě s deštěm, k večeru budou srážky a místy i oblačnost ubývat a k tomu maxima do 15.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

roková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. Podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. Zrovna teď vydali 6. studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na D3 bude možné jet 150 do konce roku. AI nahrává kyberšmejdům a na finále mundialu vystoupí Madonna. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Pišto. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Umělá inteligence slouží i internetovým podvodníkům. Díky AI jsou stále věrohodnější. Umělá inteligence totiž zpřístupnila nové triky, které třeba věrohodně napodobí hlas konkrétního člověka. Policejní preventista Ondřej Penc říká, že zloději mají o to jednodušší práci.
2: Útočník využije třeba nějakého nástroje umělé inteligence, má třeba z nějakých videí hlas třeba ředitele firmy, protože ředitel firmy se rád propaguje na sociálních sítích. Ahoj Maruško, jsem na dovolený, ale musíme proplatit tady tu fakturu, posílám v příloze, zařiď to prosím.
1: Kyberútoků na české firmy v loni proběhlo více než 1700 a nejvyšší ukradená částka se blížila 6 milionům korun. Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách. Z větší části tak dal zapravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Rutherfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Zahájí ho 11. června v Guadalajaře proti Koreji. O týden později nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru. Deep Purple do důchodu neodcházejí, kapela chystá novou desku, spojila na ní síly s vyhlasným producentem Bobem Ezrinem a vzniklo z toho dílo s názvem Splat. První ochutnávky z alba chtějí pustit do světa co nejdřív. V pátek čekejte dopoledne zataženo na východě s deštěm, k večeru budou srážky místy i oblačnost ubývat a k tomu maxima do 15.
0: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

rocková bluesmenka Susan Tedesky a kytarista Derek Trax ze slavného bluesbandu Allman Brothers jsou manželé a když už se vzali, tak založili i vlastní kapelu Tedesky Trax Blues Band. A podle očekávání to je typická kapela žánru jižanské blues. A zrovna teď vydali šestou studiovku Future Soul. Je to mix blues, soul, funku a rock'n'rollu. Avšak to můžete slyšet dneska večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Firmy hledají brigádníky na léto, mladí Američané nemají šanci na vlastní bydlení a startuje hokejové mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Firmy začaly poptávat brigádníky na léto. Podle dat personálních agentur odměny oproti loňsku vzrostly až o 15%. U náročnějších pozic je možné získat přes 200 korun na hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. Struktura brigád je podle deníku Právo stabilní. Zhruba třetinu tvoří obchod, prodej a služby, další třetinu logistika, sklady a manuální práce ve výrobě a stavebnictví a přibližně čtvrtina připadá na gastronomii a cestovní ruch. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami. Statisíce českých domácností má fotovoltaiku. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobytí baterie elektrického auta. Jinak je ale nabíjecí infrastruktura po Česku minimální a takový prudký nárůst podle odborníků neustojí. Mladým Američanům se rozplývá sen. Ne ten americký, ale sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů a to působí největší krizi v bydlení za poslední desetiletí.
2: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 tisíc korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New York nebo San Francisco. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Hokejové mistrovství světa buší na vrata. Sportovní svátek začíná ve Švýcarsku už v pátek. Jak to vypadá v místě konání ve Friburgu, přiblíží redaktor Dnes.cz Vojtěch Tůma.
3: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF arény tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: A jak bude v pátek, dopoledne zataženo na východě s deštěm, k večeru budou srážky a místy i oblačnost ubývat a k tomu maxima do 15.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na D3 bude možné jet 150 do konce roku. AI nahrává kyberšmejdům a na finále Mundialu vystoupí Madonna. U krátkého přehledu zpráv na rádiu Rockzone vás vítá Pišto. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti 150 km za hodinu na úseku dálnice D3 mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným do konce letošního roku. Cílem je získat více dat pro vyhodnocení dopadů vyšší rychlosti na bezpečnost a plynulost provozu. Umělá inteligence slouží i internetovým podvodníkům. Díky AI jsou stále věrohodnější. Umělá inteligence totiž zpřístupnila nové triky, které třeba věrohodně napodobí hlas konkrétního člověka. Policejní preventista Ondřej Penz říká, že zloději mají o to jednodušší práci.
2: Útočník využije třeba nějakého nástroje umělé inteligence, má třeba z nějakých videí hlas třeba ředitele firmy, protože ředitel firmy se rád propaguje na sociálních sítích. Ahoj Maruško, jsem na dovolený, ale musíme proplatit tady tu fakturu, posílám mi v příloze, zařiď to prosím.
1: Kyberútoků na české firmy v loni proběhlo více než 1700 a nejvyšší ukradená částka se blížila 6 milionům korun. Americká nadnárodní skupina Mondelez klamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů, aniž viditelně změnila obal. Rozhodl o tom soud v Brémách. Z větší části tak dal zapravdu žalobě spotřebitelského sdružení z Hamburku.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Během finálového zápasu fotbalového mistrovství světa bude poprvé poločasová show. Po vzoru Super Bowlu představila Mezinárodní federace FIFA na Instagramu i hlavní aktéry. Vystoupí Madonna, Shakira nebo korejská skupina BTS. Vrchol šampionátu bude hostit 19. července MetLife Stadium v East Stratfordu s kapacitou více než 82 tisíc lidí. Česká reprezentace se na mistrovství světa představí po 20 letech. Zahájí ho 11. června v Guadalajaře proti Koreji. O týden později nastoupí v Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinu uzavře v Mexiku 24. června proti domácímu výběru. Deep Purple do důchodu neodcházejí, kapela chystá novou desku, spojila na ní síly s vyhlasným producentem Bobem Ezrinem a vzniklo z toho dílo s názvem Splat. První ochutnávky z alba chtějí pustit do světa co nejdřív. Pátek čekejte dopoledne zataženo na východě s deštěm, k večeru budou srážky místy i oblačnost ubývat a k tomu maxima do 15.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

26. června vystoupí na Basin Fire Festu ve spáleném Poříčí slavná americká death metalová kapela Six Feet Under. Její turné je cíleno jako podpora nově vydané desky Next to Die. A muzikanti pojali ve stylu vinylu a první stranu tvoří pomalé skladby, druhou pořádné vypalovačky a prý je to nejlepší album, co pánové v posledních letech vytvořili. No tak v tom případě jim patří Večer v 11 v Abu Sokolovci.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Firmy hledají brigádníky na léto, mladí Američané nemají šanci na vlastní bydlení a startuje hokejové mistrovství světa. Jsou tu další zprávy a s nimi Pišto. Firmy začaly poptávat brigádníky na léto. Podle dat personálních agentur odměny oproti loňsku vzrostly až o 15%. U náročnějších pozic je možné získat přes 200 korun na hodinu. Nejlépe placené bývají fyzicky obtížné práce v logistice a výrobě nebo specializované brigády s jazykovým požadavkem. Struktura brigád je podle deníku Právo stabilní. Zhruba třetinu tvoří obchod, prodej a služby, další třetinu logistika, sklady a manuální práce ve výrobě a stavebnictví a přibližně čtvrtina připadá na gastronomii a cestovní ruch. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami. Statisíce českých domácností má fotovoltaiku. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobytí baterie elektrického auta. Jinak je ale nabíjecí infrastruktura po Česku minimální a takový prudký nárůst podle odborníků neustojí. Mladým Američanům se rozplývá sen, ne ten americký, ale sen o vlastním bydlení. Vysoké úroky hypoték komplikují kupování domů a to působí největší krizi v bydlení za poslední desetiletí.
2: Reagují na to už i stavební firmy, které budují komplexy apartmánů a bytů. Ani to není jednoduchá záležitost. Nájemné bytu, který mladí lidé nevlastní, může přijít průměru měsíčně na 40 tisíc korun českých. Záleží na místech a městech. K nejdražším patří tradičně byty v New York nebo San Francisco. Levněji se dá naopak bydlet v severní Dakotě nebo Oklahomě. K nájmu se pak připočítávají další skryté výdaje za parkování auta nebo údržbu bazénu a náklady na opravy obytných prostorů. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hokejové mistrovství světa buší na vrata. Sportovní svátek začíná ve Švýcarsku už v pátek. Jak to vypadá v místě konání ve Friburgu, přiblíží redaktor dnes.cz Vojtěch Tůma.
3: Ve Friburgu se zatím všechno na začátek mistrovství světa teprve chystá. Fanzona je prázdná, když jdete okolo a nakouknete do ní, tak uvidíte spoustu nevybalených krabic. Okolo BCF arény tady narazíte na spoustu pořadatelů. Jsou tu trošku problémy s parkováním, hodně zákazů vjezdu, není úplně snadné se k ní autem dostat. A čeští hokejisté mezi tím absolvují tréninky a chystají se na první zápas turné, který odehrají v pátek večer ve 20:20 s Dánskem. Vojtěch Tůma, iDnes.cz, Friburg.
1: A jak bude v pátek? Dopoledne zataženo na východě s deštěm, k večeru budou srážky a místy i oblačnost ubývat a k tomu maxima do 15.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

26. června vystoupí na Basin Fire Festu ve spáleném Poříčí slavná americká death metalová kapela Six Feet Under. Její turné je cíleno jako podpora nově vydané desky Next to Die. A muzikanti pojali ve stylu vinylu a první stranu tvoří pomalé skladby, druhou pořádné vypalovačky. A je to nejlepší album, co pánové v posledních letech vytvořili. No tak v tom případě jim patří Večer v 11 v Abu Sopuncí.